Nejlepší hudební výběr. Radio Hana.

0: studia?
1: To je aplikace našeho rádia přímo do vašeho mobilu
0: na Google Play nebo Apple Store.
1: Stahujte,
0: poslouchejte,
1: užívejte.
2: Rádio Hana.

0: Yo, man, let's get out of here. Word to your mother.
1: Radio Hana.
2: Nejlepší hudební výběr.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: Připravili jsme pro vás další informace. Komunální volby jsou za námi a sčítání hlasů zabralo v těch letošních přibližně 17 hodin. Nejhbitější byla volební komise v Miskovicích na Kutnohorsku, která první výsledky odevzdala už za 28 minut od uzavření volebních místností. Naopak vůbec nejdéle se čekalo na data z jednoho z okrsků v Praze 5, odkud statistici převzali konečné výsledky až v neděli v 7 hodin ráno.
1: Kroměříž aktuálně.
0: Zaposilujeme si v Kroměříži pod širým nebem. V místní části Zlámanka vyroste během listopadu vedle současného sportoviště nové workoutové hřiště. Město chce obyvatelům nabídnout další prostor pro venkovní cvičení. Sucho na jihu Moravy odkrývá poklady. Klesající hladina Vranovské přehrady, která je o 10 metrů pod normálem, ukázala pozůstatky zatopené obce Bítov. Ze dna vystoupily základy domů obce zaplavené ve 30. letech. Sport. Čeští fotbaloví reprezentanti do 21 let už mají jasno, s kým se střetnou v listopadu v play-off kvalifikace o mistrovství Evropy. Bude to Turecko. Rozhodl o tom páteční los. Přesný termín utkání se teprve určí.
2: Počasí.
3: Pondělí přinese polojasno až oblačno a teploty do 15 stupňů Celsia. Podle meteorologů se můžou ojediněle vyskytnout přehánky. Nad 1100 metrů nad mořem i sněhové. A pozor, také v noci z pondělí na úterý čekáme velmi nízké teploty. Někde naměříme jen 1 stupeň nad nulou. Počítejte tedy s četnými přízemními mrazíky. A z toho důvodu můžeme po ránu bojovat i s námrazou na sklech. Tak si po létě už raději připravte škrabky nebo rozmrazovač.
2: Nejlepší hudební výběr. Byly 3 hodiny.

Berani, dneska se do všeho pustíte s verbou. Býci, možná přijde zkouška vaší trpělivosti. Blíženci, v podstatě dokážete odpovědět na jakoukoliv otázku. Radci, máte smysl pro týmovou spolupráci. Lvi, občas vám někdo nerozumí, tak zapracujte na komunikaci. Pany, vy zase zvažte pečlivě každou investici. Váhy, do nového týdne máte dost síly i rozhodnosti. Štíři, nezabývejte se ničím, co nemůžete ovlivnit. Střelci, i po práci si vymyslíte originální program. Kozorozi, konflikty řešíte elegantně a velmi klidně. Vodnáři, daří se vám i díky tomu, jak jste schopní a flexibilní. A co mi ryby? Štěstí je prý na naší straně a taky nás správně nasměruje.

0: Víte, že vynálezce slavných modelů kytar Telecaster a Stratocaster Leo Fender vůbec neuměl hrát na kytaru?
1: O hudbě víme téměř vše.
0: Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
2: Rádio Haná.

Zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já.

0: Rádio Hana.
1: Nejlepší hudební výběr.
2: Doufal jsem, že jsem jiný, že nikdy nezláká ma vôňa inej ženy. Bože, jaký naivný som bol, zožiera ma pocit viny. Nevím sa strániť tejto zmeny, pred očami strácam

0: A je to tady. Už o tomto víkendu se na televizní obrazovky vrací oblíbený pořad Stardance, když radečci tančí. Pravda, dovětek jsme si trošku upravili. Samozřejmě budeme držet palce všem tanečním hvězdám, ale jednoho tanečníka budeme sledovat přeci jen o něco pozorněji. Našeho kamaráda Tomáše Poláka z kapely Opět a Radeček. S Tomášem jsme před každým kolem ve spojení. Tomáši, ahoj, vítej ve vysílání. První sobotní přímý přenos je za dveřmi. Převládá u tebe těšení, nervozita, nebo jak to máš?
1: Ahoj Lukáši, dobrý den. Tak já už se na přímý přenosy moc těším. Toho trénování už bylo přece jenom dost, 2 měsíce. Fakt jsme intenzivně trénovali. No a tak se těším, až předvedeme, co jsme si pro diváky připravili. S tím přichází i tréma a takový pocit zodpovědnosti, abych to Adriance, mojí taneční partnerce, moc nepokazil. Každý, kdo si tímhletím prošli, mi to popisují jako velmi silný a intenzivní zážitek, když tam stojíš už před kamerama a čekáš na okamžik, kdy se to spustí. Tak jsem zvědavej, no, ale zároveň se opravdu už moc těším.
0: Za sebou máš týdny trénování. Co tě na tanci nejvíc překvapilo?
1: Já jsem měl pocit, že jak jsem muzikant, pohybuju se samozřejmě v hudbě už strašně dlouho a v kapele, tak jsem zjistil, že ti tanečníci mají trošku jiný rytmizování než my muzikanti. Když jsem si myslel, že prostě mám rytmus v malíčku, tak zjišťuju, že vůbec ne. Takže jsem o tom tanci nic nevěděl. Zjišťuju, že jsou nějaké standardní tance, že jsou nějaké latinské tance, že na každý tanec z těchto dvou jsou jiné boty, že u standardních tanců dávám poměrně intimně a intenzivně nohu mezi nohy mojí taneční partnerky a takové věci, no, které mě opravdu překvapují. Co mě naštěstí zároveň i měle překvapilo je, že mě tanec baví.
0: A co ti během příprav a tréninku udělalo největší radost?
1: Třeba první taneční krok vůbec, kterého jsem se dopustil. To je něco, co fakt jsem dosud v životě nezažil a nedělal, takže já jsem těch radostí v rámci tréninku opravdu zažil už spoustu. První hotová choreografie na tanec, takových věcí bylo opravdu spoustu.
0: Už se nemůžeme dočkat, až Tomáše uvidíme na tanečním parketu během prvního soutěžního večera ve Stardance. Už tuto sobotu večer. Jak jsme říkali, fandíme všem tanečníkům, ale Tomášovi Polákovi z Opět a Radeček přece jenom o něco víc. Máte to stejně?
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Mohli byste se přehrabovat v hromadě CDček?
0: Každý den složitě sestavovat playlisty na telefonu.
3: Otáčet tam a zpátky gramodesky.
0: Hledat ztracené minidisky.
3: A nebo oprášit starý magneťák ze skříně. Pokud tedy vůbec víte, jak taková věc vypadá.
0: Ale vy jste dali přednost rádiu. Protože rádio...

0: počasí.
1: Pondělí přinese polojasno až oblačno a teploty do 15 stupňů Celsia. Podle meteorologů se můžou ojediněle vyskytnout přeháňky. Nad 1100 metrů nad mořem i sněhové. A pozor, také v noci z pondělí na úterý čekáme velmi nízké teploty. Někde naměříme jen 1 stupeň nad nulou. Počítejte tedy s četnými přízemními mrazíky. A z toho důvodu můžeme po ránu bojovat i s námrazou na sklech. Tak si po létě už raději připravte škrabky nebo rozmrazovač.

0: hvězd ví.
1: Rádio Hana.
0: Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, dneska se do všeho pustíte s vervou. Býci, možná přijde zkouška vaší trpělivosti. Blíženci, v podstatě dokážete odpovědět na jakoukoliv otázku. Radci, máte smysl pro týmovou spolupráci. Lvi, občas vám někdo nerozumí, tak zapracujte na komunikaci. Pany, vy zase zvažte pečlivě každou investici. Váhy, do nového týdne máte dost síly i rozhodnosti. Štíři, nezabývejte se ničím, co nemůžete ovlivnit. Střelci, i po práci si vymyslíte originální program. Kozorozi, konflikty řešíte elegantně a velmi klidně. Vodnáři, daří se vám i díky tomu, jak jste schopní a flexibilní. A co my ryby, štěstí je prý na naší straně a taky nás správně nasměruje.
0: Hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
3: 30 rokov na scéne No Name O2 Arena.
4: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Arene. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
5: Umění pomáhá. Přijďte do studia G21 v Olomouci na benefiční aukci uměleckých děl pro mobilní hospic Nejste sami. Celý říjen můžete obdivovat díla desítek umělců a vydražit si svého favorita. Výtěžek podpoří domácí paliativní péči. Celý říjen studio G21. Více na nejstesami.eu.
6: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
0: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
1: Rádio Hana.
7: Nejlepší hudební výběr.

0: www.hit.cz, kde vysíláme, co právě hraje i novinky ze zákulisí. www.radiohana.cz. Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
1: Veď predsa, že sa radovať smiem.
0: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
2: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
0: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
3: Ahoj, tady Domča z čokoládovny Troubelice. Zvu vás na náš tradiční jarmark v sobotu 17. října. Můžete se těšit na spoustu dobrot, regionální výrobky a zábavu pro děti. Přijďte ochutnat pravou čokoládu. Tak v sobotu 17. října v čokoládovně v Troubelicích.
4: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
5: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
4: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje. Rádio Hana.
6: Ráno je top.

0: Hola, holám, kvítko volám, tak vás všechny na rádiu Hana zdravíme po víkendu. Tento týden se na vás těším v naší ranní topce. Přátelé, víkend byl nabitý událostmi, ať už to byly volby, podzimní flóra, polární záře na nebi, anebo dobropolévky na náměstí v Olomouci, kde byla mimochodem v sobotu fronta kolem celé radnice. Vydali jsme zhruba 900 porcí, pro olomouckou charitu jsme vybrali skoro 100 000, což si myslím, že je možná rekord. Díky, že jako Rádio Hana můžeme být součástí takových projektů a díky, že posloucháte taky v pondělí ráno. Co si zahrajeme po 6. hodině?
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Bude třeba Sabrina Carpenter. Please, please, please. Taky Eva Farna. A nebo 90. dámem Ariem. Rádio Hana teď je 5.58. Dobré ráno.
2: Zařizujete ložnici? Dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
3: Bude 6 hodin.
4: Hezké ráno.
3: Zprávy Rádia Hana.
5: Sehnali jsme pro vás další informace. Komunální volby jsou za námi a sčítání hlasů zabralo v těch letošních přibližně 17 hodin. Nejhbitější byla volební komise v Miskovicích na Kutnohorsku, která první výsledky odevzdala už za 28 minut od uzavření volebních místností. Naopak vůbec nejdéle se čekalo na data z jednoho z okrsků v Praze 5, odkud statistici převzali konečné výsledky až v neděli v 7 hodin ráno.
6: Kroměříž aktuálně.
5: Zaposilujeme si v Kroměříži pod širým nebem. V místní části Zlámanka vyroste během listopadu vedle současného sportoviště nové workoutové hřiště. Město chce obyvatelům nabídnout další prostor pro venkovní cvičení. Sucho na jihu Moravy odkrývá poklady. Klesající hladina Vranovské přehrady, která je o 10 metrů pod normálem, ukázala pozůstatky zatopené obce Bítov. Ze dna vystoupily základy domů obce zaplavené ve 30. letech.
3: Sport.
5: Čeští fotbaloví reprezentanti do 21 let už mají jasno, s kým se střetnou v listopadu v play-off kvalifikace o mistrovství Evropy. Bude to Turecko, rozhodl o tom páteční los. Přesný termín utkání se teprve určí.
3: Počasí.
7: Pondělí přinese polojasno až oblačno a teploty do 15 stupňů Celsia. Podle meteorologů se můžou ojediněle vyskytnout přehánky. Nad 1100 metrů nad mořem i sněhové. A pozor, také v noci z pondělí na úterý čekáme velmi nízké teploty. Někde naměříme jen 1 stupeň nad nulou. Počítejte tedy s četnými přízemními mrazíky. A z toho důvodu můžeme po ránu bojovat i s námrazou na sklech. Tak si po létě už raději připravte škrabky nebo rozmrazovač.
8: Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.
3: Nejlepší hudební výběr.
0: Dobré ráno na Hané, bylo 6 hodin.

0: pijete na cestě do práce nebo třeba ještě doma doplňujete kofein. Hrajeme si dál nejlepší hudební výběr. Možná nestíháte kouknout do kalendáře takhle na začátku nového týdne. Nevadí, my samozřejmě víme, kdo má dneska svátek, komu přejeme k narozeninám. To si povíme za chvilku. Tohle je vaše pondělní ranní topka na Hané. Je 6 hodin a 7 minut.
1: Rádio Hana.
2: Ráno je top.

0: I'll Be The One. Tak tohle to jsou Backstreet Boys, tohle je hlavně vaše regionální jednička. Radio Hana, naše pondělní ranní topka, 6 hodin a 14 minut. Mimochodem o 6:30 mrkneme na počasí a taky aktuálně na dopravu v našem regionu. Jinak dneska je takzvaný It's My Party Day, tedy den, to je moje party. No tak schválně, kdo pak si dneska užije nějakou tu oslavu?
1: Radio Hana, kalendárium.
0: Je pondělí, je 12. října. Krištof Kolumbus nám právě dnes v roce 1492 objevil Ameriku. A narozeninovou náladu má od rána například australský herec Hugh Jackman alias Wolverine a nebo také televizní moderátor Karel Voříšek. Karle, dobrý den a všechno nejlepší.
2: Ano, dobrý den, tak rád jsem přišel už jenom proto, že to nemáme od sebe daleko.
0: A k svátku dneska popřejeme všem Marcelům. Význam tohoto jména prý můžeme přeložit jako malý bojovník nebo malý válečník. A hlavně pro každého Marcela tady dneska máme naši sváteční hymnu.
3: Tady je sváteční hymna pro každého Marcela.
4: Tohle jméno se vyvinulo z římského Marcelus.

0: souboje.
1: A hlavně pořádně oslavujte. Všechno nejlepší k svátku.
2: Radio Haná, kalendárium.

0: Finská kvalita, nadčasový vzhled, nové barvy, 40 let záruky. www.sefran.cz. Okamžitá dostupnost materiálu. www.sefran.cz.
1: MLS Holice uvádí příběh. Před 100 lety malá dílna. Dnes jméno, které zná svět. Naše generátory pohánějí nemocnice, letiště i ropné plošiny od Evropy až po Afriku. Nahané máme domov, ve světě své místo. A teď hledáme právě vás. MLS Holice. Silná tradice, jistá budoucnost. mls.cz.
2: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
3: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové Smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky.cz.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
5: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
6: Přímo bych chytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
5: A co je Chytrárt?
6: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
5: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
7: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
8: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
9: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
10: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
9: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
11: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
12: Rádio Hana. Nejlepší hudební.

0: Radio Hana, naše pondělní ranní topka, za chvilku už bude půl sedmé, je 6 hodin a 26 minut. Tak přátelé, jestli máte pocit, že to dnešní ráno je studené, no tak si počkejte na to zítřejší. Jinak tento týden odpoledne má být vesměs nějakých 10 až 14 stupňů, k tomu většinou polojasno, stropů, mraků, a sluníčko by dneska mělo vstávat chvilku po sedmé. Tak dobré ráno, ať už jste doma, v práci a nebo na cestách. Doprava. Máme tu aktuální ranní dopravu, policejní hlídku nám hlásíte v Olomouci, kousek od nádraží na ulici Jeremenkova, taky na D1, jak je exit Ivanovice na Hané. A pozor, teď po ránu se řeší nehoda u náměště na silnici Loučany Drahanovice. Jde o to, že auto tady srazilo divočáka. Jojo, lesní zvěř, ano, je podzim, je říjen, lítá to přes silnici doleva doprava, ani se to nerozhlédne. Takže ve střehu musíme být my, řidiči. Tak šťastnou cestu. Za 3 minuty už bude půl sedmé.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Rádio Hana.
3: Dobré ráno.

0: Rádio Hana, 6 hodin, 35 minut. Za chvilku je tu s námi po ránu Madonna. Taky si povíme, kde si můžeme užít to nejlepší, nejluxusnější a největší wellness na našich horách. S Rádiem Hana samozřejmě zadarmo, tak určitě poslouchejte dál. Je po víkendu a my se teď taky podíváme do zákulisí Stardance, kde máme ryze moravskou taneční dvojici. Je to Tomino ze Šumperských Hradečků a jeho partnerka Adriana, takže hurá na parket.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
0: Tomino, opět Radeček a Stardance. Tak Tome, v sobotu jsme tobě a Adrianě drželi palce. Tak se přiznej, co ty, držel jsi ten správný rytmus?
2: Ahoj Kvítko, zdravím tebe, přeju všem krásný den a moc děkuju všem, co mi drželi pěsti v prvním díle Stardance. Vy jste mi drželi pěsti, já mohu snad říct, že jsem držel celkem rytmus v rámci toho prvního tance, to znamená v rámci čači. A tak to bylo možná i to jediné, co se mi vlastně povedlo. No tak ne, já si myslím, že toho bylo samozřejmě víc a měl jsem taky obrovskou radost. Z toho, už jenom z toho, že jsme od začátku až do konce vydrželi, že jsem nevypadl z choreografie, že jsem nevypadl z kroku, protože to je pro mě něco jako vylez v plavkách na Mount Everest. Já jsem opravdu nikdy dřív netancoval. Takže to, že jsem se od začátka srpna doteď byl schopen naučit celou čaču a máme vlastně ještě další dva tance už připravený, tak to je pro mě něco jako zázrak. Já si to nesmírně užívám, proto ta euforie, kterou jsem tam předvedl, bylo to strašně spontánní, protože ze mě to všechno nějak tak spadlo. To, že ta dvouměsíční dřina přece jenom nějaký smysl měla z toho, že jsem to úplně nepokazil, protože mimochodem já jsem to na všech předchozích zkouškách dopletl a dvakrát jsme se dokonce nedostali ani ke konci skladby. A teď se mi to povedlo, během přímého přenosu se mi to povedlo nejlíp, jak se mi to povedlo za celý ty dva měsíce a to do toho počítám nesčetně pokusů ve zkušebnách a i právě na výstavišti, kde přímý přenos potom probíhá. Takže já jsem byl opravdu strašně šťastný a ten tlak, který tam byl na mě vyvíjen a na nás všechny vlastně, tak jsem nějakým způsobem zvládl a mám z toho obrovskou radost a moc jsem si to užil. Chci poděkovat své taneční partnerce Adriance za to, že mě takhle připravila, aspoň tak, že jsem to mohl teda dokončit a děkuju všem fanouškům a divákům za podporu a především posluchačům.
0: Říká Tomino z kapely Opět a Radeček, kterému letos fandíme ve Stardance.
2: Těšte se na další tanec, určitě se koukejte v sobotu a hlavně si to stejně jako já pořádně tuhle tu skvělou soutěž, tenhle ten skvělý pořád užívejte. Mějte se moc fajn všichni a opatrujte se.
0: Tak Tome, díky a ať se daří.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
5: Slyšel jsi, že Pepin slaví 20 let a přifoukl pizzu o 4 cm?
6: 4 cm? To ani nepoznáš!
5: Pozor! 4 cm jsou 28,34% pizzy navíc! To už fakt poznáš! Otestuj to i ty na pepinovapizza.cz. Pepinova pizza. Na velikosti prostě záleží.
7: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
8: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
9: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
10: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
9: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
8: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
9: No, to určitě.
11: Kovošrot, sběrné suroviny a automrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým V, CZ.
12: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus, se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
13: Fíha, sousede, to je to nový kargo.
14: Jo, jo.
13: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
14: Co mě zrovna napadne?
15: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.
1: Rádio Hana.
16: Nejlepší hudební výběr.

0: někdy hledáme signál.
1: 6.47, tak tohleto rádio je originál už od roku 1992. Rádio Hana, život s vámi se nám vážně líbí. Tak co, signál, všechno v pohodě, slyšíme se. Přátelé, pokud vás nebaví, většině se třeba doma hádat, jestli na horách vyrazíte na túru, nebo si radši dáte saunu a wellness, tak my pro vás máme obojí, protože to nejlepší a největší wellness na našich horách pro vás máme vlastně zadarmo. Celý tento týden v naší ranní topce. Ano, ode dneška do pátku na Rádiu Haná. Pohodová rodinná jízda nebo neomezená romantika pro dva. Ať už vás láká cokoliv toho, určitě se dozvíte víc na radiohana.cz o naší soutěži, která tady bude určitě ráno mezi 8 a 9. Tak rozhodně ladíme dál.
2: Rádio Haná.
1: Posíláme taky ten nejlepší hudební výběr. Teď už je tady irská partička Kors.

0: And I Miss You s Rádiem Hana nám nic nechybí. Po 7. hodině pro vás budeme mít pondělní horoskopy a samozřejmě dál taky hrajeme ten nejlepší hudební výběr.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Staví se za námi Jana Kiršner.
2: Všetko je tu, slova I don't
0: think. Bude taky novinkový Tom Gregory. Nebo Maroon 5. Věřím, že to pondělní vstávání je s Rádiem Hana veselé. Teď je 6.55.
3: Nově v Olomouci. E-shop Globus. V říjnu navíc od pondělí do středy. Doprava zdarma. Nakupujte pohodlně online na globusonline.cz.
1: Bude 7 hodin.
3: Hezké ráno.
1: Zprávy Rádia Hana.
4: Máme tu pro vás další aktuální informace. Dnes je pondělí 12. října. Nové možnosti bydlení v Olomouci. Developer Gemo dokončil na tabulovém vrchu projekt Villa Park Balcárkova se 126 byty. Sousedství nově postaveného areálu už připravuje další velký rezidenční projekt. V Olomouci také pokračují jednání o nové radniční koalici. Souběžně je vedou vítězné hnutí ANO a druhé hnutí STAN. Lídři se postupně sešli s dalšími stranami. Vyjednávání zatím nepokročila, oba celky usilují o spojence. A co v Prostějově? Vítězné hnutí Na rovinu, tu zahájilo jednání o koalici s ODS. Pokud se domluví, získají v zastupitelstvu těsnou většinu 18 hlasů a po 4 letech ukončí dosavadní vládu ANO, ODS a PVčka. Ke změnám na radnici může po volbách dojít i v Šumperku. Komunální volby tu sice opět vyhrálo hnutí ANO se ziskem 8 mandátů, ale může skončit v opozici. Druhá, nezávislá volba, má stejně křesel a jedná o koalici s jinými stranami. Povolební vyjednávání v regionu pro vás dál sledujeme.
5: Já to musíme použít strojní pušku! Na 11 hodin! Já to 11!
6: Co se stane v 11 hodin?
5: 12, 11, 10! 11 hodin!
4: Propůjčil hlas herci Harrisonu Fordovi nebo Michaelu Douglasovi a sám byl dlouholetým členem Národního divadla a hercem mnoha filmových rolí Jiří Štěpnička. Významný český herec a daber včera zesnul ve věku 79 let.
1: Sport.
4: Přerovská tenisová hvězda Linda Nosková si poranila levé lýtko a musí vynechat důležitý turnaj WTA v čínském Wuhanu. Wimbledonská šampionka se chce co nejdříve zotavit a být v pořádku na blížící se turnaj mistryň.

0: počasí.
1: Víme, jak bude, víme, že v našem kraji stále přetrvává sucho, a to navzdory občasnému dešti, který jsme tu měli o víkendu. Výhledově sem tam čekáme přehánky, hlavně ve středu. Jinak celý tento týden by mělo být většinou polojasno a k tomu odpoledne zhruba 10 až 14 stupňů. Tak co, už chcete, aby sprchlo, a nebo vám vyhovuje podzimní sluníčko?
2: Nová automička IMO u OC Hana v Olomouci vedle benzínky Tesco. Mytí za 5 minut, otevřeno každý den od 8 do 20 hodin. IMO, máme otevřeno.
0: Doprava.
1: Víme, jak se jezdí tady, víme, že drobná nehoda se momentálně řeší v Olomouci na Bělidlech, na ulici Libušina. Auto narazilo do plotu u Holešova na trase Količín, Rymice, a pozor, bouračka se ještě dořešuje u náměště na silnici Loučany, Drahanovice. Osobák tady srazil divočáka, ano, je to tak. Lesní zvěř nám teď na podzim přes cestu lítá zleva zprava, tak musíme být ve střehu.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
3: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Nejlepší hudební výběr.
1: Za necelou minutu už bude 7 hodin. Na Hané přejeme krásné pondělní ráno.

Rádio Hana, 7 hodin, 5 minut, všechny vás moc zdravíme po víkendu, který byl doslova nabitý událostmi. Přátelé, volby, podzimní flóra, polární záře na nebi, možná jste viděli, a byly to v sobotu třeba taky dobropolevky na náměstí v Olomouci, den lidí bez domova, mimochodem fronta v podstatě kolem celé radnice. My jsme v sobotu vydali nějakých 900 porcí pro olomouckou charitu, jsme vybrali skoro 100 000, což je nejspíš rekord za těch 12 ročníků. Díky moc, že můžeme být součástí takovýchto projektů, které pomáhají, a taky díky, že posloucháte. 7.06, aktuální čas, a hrajeme si ten nejlepší hudební výběr. Teď už je tu Rick Astley.

0: Nahane Tom Gregory v naší pondělní ranní topce. Chvilku po sedmé, co si budeme, beraní váhy ryby, všichni občas děláme chyby, ale taky se jim můžeme vyhnout, když my vás správně nasměrujeme. Ještě před půl osmou určitě, aktuálně doprava i počasí a teď už taky naše pondělní horoskopy. Rádio Hana je 7 hodin a 12 minut.
1: Hvězdy ví. Rádio Hana. Horoskopy pro dnešní den.
0: Berani, dneska se do všeho pustíte s vervou. Býci, možná přijde zkouška vaší trpělivosti. Blíženci, v podstatě dokážete odpovědět na jakoukoliv otázku. Radci, máte smysl pro týmovou spolupráci. Lvi, občas vám někdo nerozumí, tak zapracujte na komunikaci. Pany, vy zase zvažte pečlivě každou investici. Váhy, do nového týdne máte dost síly i rozhodnosti. Štíři, nezabývejte se ničím, co nemůžete ovlivnit. Střelci, i po práci si vymyslíte originální program. Kozorozi, konflikty řešíte elegantně a velmi klidně. Vodnáři, daří se vám i díky tomu, jak jste schopní a flexibilní. A co my ryby? Štěstí je prý na naší straně a taky nás správně nasměruje.
1: Hvězdy ví.
2: Rádio Hana.
1: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
3: Nehádejte se doma, jestli vyrazíte na túru nebo do sauny. Na Dolní Moravě vyřešili obojí naraz. V novém Melory Aqua and Spa najdete největší wellness na českých horách. 7 saun, parní lázně a pro odvážné 3 tobogány i obřího vodního mamuta. Od pondělí 12. do pátku 16. října rozdáváme na rádiu Hana každé ráno po 8. hodině volné vstupy na rodinnou jízdu i neomezenou romantiku pro dva. Naše ráno je top! Poslouchejte a nechte se rozmazlovat. Nápověda k soutěži a víc info na www.melory.cz.
2: Objevte Melory Aqua and Spa na Dolní Moravě. Vodní svět s tobogány, vyhřívané bazény a působivý saunový svět s výhledy na hory. Více na melory.cz.
4: Hledáte stabilní zaměstnání s jistotou příjmu a možností růstu? Ve správě silnic Olomouckého kraje najdete zázemí, kde si váží odvedené práce a podporují profesní rozvoj. Správa silnic Olomouckého kraje nabízí pestrou škálu pracovních příležitostí. Ať už jste zkušený řidič, technik nebo hledáte administrativní pozici, pošlete životopis a přidejte se k týmu, který se stará o bezpečné a plynulé cesty. Pozice na webu Správa silnic Olomouckého kraje.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Právě teď v KIK. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
7: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
8: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
7: No nekecej.
8: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
9: Vaše cesta začíná u Motomorava, jediného autorizovaného prodejce vozů Citroën a Opel. Brněnská 57, Olomouc.
10: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
11: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
12: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
13: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
14: Slyším, Datart nákupy?
13: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
14: To je mazec.
13: Datart, opravdový elektrospecialista.
15: Rybářství Horák Nová Dědina pořádá tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova. Pestrý hudební program, možnost zakoupení živých ryb, bohatá rybí tombola, rybí speciality a zábavné atrakce. Od pátku 16. do neděle 18. října od 9 hodin. Tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova.
2: Tady je Rádio Hana.

0: Nebe modrý, úplně ne, jak nám zpívají činasky. Rádio Hana, víme, jak bude na Moravě dál, počítáme spíš s proměnlivou oblačností a odpoledne by mělo být nějakých 10 až 14 stupňů. Takhle to má být vlastně celý týden. 7.24, jdeme na dopravu.
1: Doprava.
0: Tak menší nehodám se ještě dořešuje v Olomouci na Bělidlech na ulici Libušina. Jinak policejní hlídku nám hlásíte v Olomouci na Sokolovské. Tady je i poměrně silný provoz. Od Komenského až po Klášterní hradisko. Hlídku máme hlášenou také na Tabuláku, na Okružní nebo na Blanensku na silnici 43 na trase Bořitov. Tak ať zbytečně neplatíte pokutu. Šťastnou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Rádio Hana, nejlepší hudební výběr.

0: to je naše pondělní ranní topka. Za chvilku je tu JP Cooper. Taky vám nabídneme tipy, jak si užít další říjnový týden. A teď otázka, co máme na podzimu rádi, a nebo co nám možná trošku vadí. My teď oslovíme zahrádkáře na Hané, protože víme, že tam jste. Tak rozhodně poslouchejte dál a bavte se. Teď je 7 hodin a 31 minut.
1: Rádio Hana. Životní styl.
2: Podzim už se vybarvuje, jak má, a s ním přichází i tradiční zahradnická otázka. Co udělat se vší tou spadanou nádherou ze stromu? Než hned vytáhneme hrábě a pytle, máme pro vás pár tipů. Listí totiž nemusí být jen přítěž, ale skvělý pomocník. Když ho přihrneme ke kmenům stromů nebo na trvalkové záhony, vytvoříte přírodní peřinu, která ochrání kořeny před mrazem. Listí funguje taky jako útočiště pro ježky a hmyz. A pokud ho nasypeme do kompostu, získáme na příští rok to nejlepší hnojivo. Díky, že si s námi užíváte podzim v plné parádě. Třeba i na zahrádce, kde už listí nezavazí, ale pomáhá.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v pondělí ráno.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku. A Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B.cz.
5: Implantologické centrum GAMCARE v Olomouci rozšiřuje kliniku a přijímá nové pacienty. Nabízíme dentální hygienu, implantáty i bělení zubů. Najdete nás na Palackého v budově magistrátu. Svítíme modře. Navštivte gumcare.cz.
6: www.podlahypoker.cz. Jsme firma, kterou těší, že šlapete po její práci. Stylový vzhled vaší podlahy vám zaručí firma Podlahy Poker v Olomouci Slavonině, Zolova 24. Po naší práci šlapete již od roku 1990.
7: Ahoj, tady Domča z čokoládovny Troubelice. Zvu vás na náš tradiční jarmark v sobotu 17. října. Můžete se těšit na spoustu dobrot, regionální výrobky a zábavu pro děti. Přijďte ochutnat pravou čokoládu. Tak v sobotu 17. října v čokoládovně v Troubelicích.
8: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
9: Rybáři Tovačov vás zvou tento víkend na tradiční výlov hradeckého rybníka. Od božího rána kromě zajímavé podívané a bohatého programu pro vás budou připraveny rybí speciality z českého kapra, tolstolobika, štiky, amura, pstruha a dalších chutných sladkovodních ryb. Objednali jsme hezké počasí, tak dojeďte na výlov hradeckého rybníka do Tovačova.
10: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
1: Tady je Radio Hana.
11: I keep seeing you lately, singing your favorite songs out loud, and it's making me go crazy. Wish that I could take you out, oh I can't afford it, but I can write a song and record.

teď vracíme zpátky osmdesátky, dál hrajeme a bavíme a taky víme, co se bude dít tento týden. Tak například světové šanzony od Edith Piaf nebo Marlene Dietrich, ale taky songy od Hany Hegerové. Nám v olomouckém kině Metropol zaspívá Renata Dressler už tuto středu od 19 hodin. V olomouckém Esku zase bude pokáč s kapelou, to bude ve čtvrtek, těšíme se. A jestli už se nemůžete dočkat víkendu, tak na Pádle v Horce chystáme palačinkové hody. 7.42 a na Hané posíláme dál muziku. Teď už kapela Mirai.

0: jak se říká, 24/7. Mimochodem teď je 7 hodin a 48 minut. Je to naše pondělní ranní topka, víkend za námi a my ve zprávách před 8 ještě budeme rekapitulovat volby. Jaká byla účast v komunálkách? Ano, i o tom bude řeč. Tak poslouchejte dál. Teď už posíláme Flashdance.
1: Tady je Rádio Hana.

0: Embor. Za malou chvilku rekapitulace komunálních voleb v našem kraji. Budou taky informace pro letošní deváťáky a nebo pro fanoušky hokejové Mory. Tak určitě poslouchejte dál, budou tady zprávy a po 8 hodině tady u nás na Hané.
1: Hit za hitem.
0: Určitě Eros Ramazzotti.

0: Díky, že posloucháte Rádio Hana, teď je 7.55.
1: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
2: Bude 8 hodin.
3: Hezké ráno.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Neseme vám další zprávy. Je pondělí 12. října. Více lidí volilo v Olomouckém kraji. Volební účast u komunálek tu letos vzrostla na víc než 48%. Hlas odevzdalo 243 509 lidí. V porovnání s komunálními volbami v roce 2022 přišlo k urnám o necelých 11 000 voličů víc. Nejvyšší zájem o komunální volby v kraji zaznamenalo Jesenicko s účastí přes 50%. Těsně následované Šumperskem a Prostějovském a Přerovském. Nejnižší volební účast v Olomouckém kraji naopak statistici evidují na Olomoucku 46,5%. Mrkneme na volby i do Zlínského kraje. V Kroměříži už mají o povolebním vedení radnice jasno. Vítězné hnutí ANO tu včera podepsalo úmluvu o spolupráci se stávajícími partnery. Město tak mají dál vést. ANO, Lidovci, Topka a Nezávislí, ODS a kroměřížské osobnosti, Občané Kroměříže a KM26. Povolební vyjednávání v regionu pro vás dál sledujeme. Deváťáci bacha, žáky devátých tříd čekají u přijímaček na střední školy v roce 2027 změny v harmonogramu. Ruší se totiž víkendová pauza mezi zkouškami. Odborníci proto radí začít s přípravou už nyní v říjnu. Evropou se šíří virus šamonda napadající hospodářská zvířata, způsobuje horečky a poporodní vady mláďat. Státní veterinární správa zavádí v Česku povinné testování rizikového skotu. Pro lidi tento zvířecí vir nebezpečný není.
2: Sport.
4: Olomoučtí hokejisté dál hledají v extralize formu. V 10. kole soutěže prohráli na ledě Hradce Králové 1-3 a zapsali si tak už 5. porážku v řadě. V tabulce jsou dál na poslední 14. příčce. Drama až do cíle na 136. ročníku Velké Pardubické. V hlavním dostihu nakonec zvítězil irský kůň Final Order se s žokejem Keithem Donahuem, který v cílové rovince těsně předběhl Godfreye s Janem Faltejskem.
2: Počasí.
0: Začneme teplotním rekordem pro dnešek, který by nás mohl teoreticky zahřát. Je to 25,2 stupně Celsia a je z roku 2023. Víme, jak bude. Dneska na teploměru zhruba o 10 míň naměříme maximálně 14-15 stupňů. A po ránu je taky dost chladno, dneska konkrétně místy jenom plus trojka. Jinak celý tento týden by měl být vesměs podzimní, ovšem před víkendem teploty půjdou mírně nahoru. A na sobotu i na neděli si pro jistotu nachystáme.

0: tehniky. Víme, jak se jezdí tady, víme, že policejní hlídku máme hlášenou v Olomouci na Tabuláku, ve městě taky silnější provoz na Sokolovské, Velkomoravské, na třídě Svobody nebo na Kosmonautu a na 17. listopadu, taky na Pražské a na třídě Míru, zdržení nějakých 4-5 minut. Jinak nehoda se ještě dořešuje v Olomouci na Bělidlech, na ulici Libušina a bouráme taky ve Svitavách v ulici u Třímostů, tady je to ťukanec dvou aut. Dál vám hrajeme na cestu a díky moc, že jedete s námi.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz. Nejlepší hudební výběr.
0: Tak vám nahané, přejeme moc hezké pondělní ráno. Za necelou minutu už bude 8 hodin.

Pěkné ráno, tady u nás na Hané, chvilku po 8, ať už jste třeba na cestě do práce, nebo možná ještě doma doplňujete kofein a možná taky nestíháte kouknout do kalendáře. No tak to vůbec nevadí, protože my samozřejmě víme, kdo má dneska svátek, komu budeme přát k narozeninám už za malou chvilku v našem kalendáři. Přátelé, tohle je pondělní ranní topka Rádia Hana, je 8 hodin a 6 minut, je tady taky kapela, která letos slaví kulatou třicítku No Name a my přejeme dobré ráno na Hané.

0: námi máte rozhodně to správné tempo. Po 8. hodině, tohle je vaše regionální jednička, Rádio Haná, naše pondělní ranní topka. Ještě před 8:30 dáme samozřejmě aktuálně počasí a dopravu. A pozor, v téhleté hodině nás taky čeká speciální wellness soutěž. Určitě poslouchejte. Jinak dneska je taky takzvaný It's my party day, tedy den, to je moje party. Tak schválně, kdo si dnes užije nějakou tu oslavu. Za 2 minuty už bude 8:45.
1: Rádio Haná, kalendárium.
0: Je pondělí, je 12. října. Krištof Kolumbus nám právě dnes v roce 1492 objevil Ameriku. A narozeninovou náladu má od rána například australský herec Hugh Jackman alias Wolverine a nebo také televizní moderátor Karel Voříšek. Karle, dobrý den a všechno nejlepší.
2: Ano, dobrý den, tak rád jsem přišel už jenom proto, že to nemáme od sebe daleko.
0: A k svátku dneska popřejeme všem Marcelům. Význam tohoto jména prý můžeme přeložit jako malý bojovník nebo malý válečník. A hlavně pro každého Marcela tady dneska máme naši sváteční hymnu.
3: Tady je sváteční hymna pro každého Marcela.
4: Tohle jméno se vyvinulo z římského Marcellus,

0: mimořádně oslavujte. Všechno nejlepší k svátku.
1: Rádio Haná, kalendárium. Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je procházka pamětí. Každé všední dopoledne po deváté. Jedině na Rádiu Haná. Ruky expresní sklad v Šumperku u Sefran.cz. To jsou střechy bez čekání. Nejrychlejší cesta ke střešním materiálům. Doprava do domu. www.sefran.cz.
2: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
3: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
2: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
4: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nělutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
6: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
5: Dnes musíte vybrat.
7: Mám tady pro vás předvýběr a
5: rozšíříme
7: výběr. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
5: Ale je to na vás.
8: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
9: Olomoucký report CZ.
10: Pořád se něco děje.
9: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
11: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
10: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
12: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
13: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Rádio Haná.

0: ukazuje sluníčko. Odpoledne by mělo být nějakých 10 až 14 stupňů a tyhle teploty by tady měly být v podstatě celý tento týden. Doprava. Máme tu taky aktuální dopravu, policejní hlídka v Olomouci na Hodolanské, na Olomoucku hlídkují v Ústíně a nebo taky na obchvatu na dálnici D35 Olomouc-Lipník na exitu Přáslavice. A ještě připomínáme nehodu, která se dořešuje ve Svitavách na ulici U Tří mostů. Je to ťukanec dvou osobáků. Hrajeme a bavíme taky na cestách, tak díky moc, že jste s námi.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
0: Za 5 minut bude 8:30. Dobré ráno.
2: Tohle je Rádio Hana.

0: Šalalám, tak tohle je pondělní ranní topka. Připomínáme, že tento týden tady pro vás mezi 8 a 9 budeme mít jednu speciální wellness soutěž. Každé ráno, ano, za chviličku si povíme víc. Jinak je po víkendu, my se taky podíváme do zákulisí Stardance, kde máme ryze moravskou taneční dvojici, je to Tomíno z Radečků a jeho partnerka Adriana. A my si s Tomínem ještě budeme povídat do 4 minut, tak poslouchejte dál. Teď už Slza, Rádio Hana, 8:29.
1: Rádio Hana.

0: Chceš v životě dělat práci, která má hluboký smysl a reálně pomáhá druhým? Studuj maturitní obor sociální činnost. Tento čtyřletý obor tě naučí, jak profesionálně i lidsky pečovat o seniory, děti, rodiny v krizi i lidi se zdravotním znevýhodněním. Získáš znalosti z psychologie, pedagogiky, práva i sociální péče a praktické zkušenosti nazbíráš přímo v terénu a moderních zařízeních. Jako absolvent se nestratíš, čeká tě uplatnění v sociálních službách, zdravotnictví, státní správě nebo můžeš pokračovat na vyšší odborné či vysoké škole. Pomáhat druhým je profese budoucnosti. Získej maturitu, jistotu uplatnění a práci, která dává smysl. Řemeslo žije, lidskost spojuje a poctivá práce je cool. Pojď studovat obor sociální činnost v Olomouckém kraji.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Tomíno, opět Radeček a Stardance. Tak Tome, v sobotu jsme tobě a Adrianě drželi palce. Tak se přiznej, co ty, držel jsi ten správný rytmus?
3: Ahoj Kvítko, zdravím tebe, přeju všem krásný den a moc děkuju všem, co mi drželi pěsti v prvním díle Stardance. Vy jste mi drželi pěsti, já mohu snad říct, že jsem držel celkem rytmus v rámci toho prvního tance, to znamená v rámci čači. A tak to bylo možná i to jediné, co se mi vlastně povedlo. No tak ne, já si myslím, že toho bylo samozřejmě víc a měl jsem taky obrovskou radost. Z toho, už jenom z toho, že jsme od začátku až do konce vydrželi, že jsem nevypadl z choreografie, že jsem nevypadl z kroku, protože to je pro mě něco jako vylézt v plavkách na Mount Everest. Já jsem opravdu nikdy dřív netancoval. Takže to, že jsem se od začátka srpna doteď byl schopen naučit celou čaču a máme vlastně ještě další dva tance už připravený, tak to je pro mě něco jako zázrak. Já si to nesmírně užívám, proto ta euforie, kterou jsem tam předvedl, bylo to strašně spontánní, protože ze mě to všechno nějak tak spadlo. To, že ta dvouměsíční dřina přece jenom nějaký smysl měla z toho, že jsem to úplně nepokazil, protože mimochodem já jsem to na všech předchozích zkouškách dopletl a dvakrát jsme se dokonce nedostali ani ke konci skladby. A teď se mi to povedlo, během přímého přenosu se mi to povedlo nejlíp, jak se mi to povedlo za celý ty dva měsíce a to do toho počítám nesčetně pokusů ve zkušebnách a i právě na výstavišti, kde přímý přenos potom probíhá. Takže já jsem byl opravdu strašně šťastný a ten tlak, který tam byl na mě vyvíjen a na nás všechny vlastně, tak jsem nějakým způsobem zvládl a mám z toho obrovskou radost a moc jsem si to užil. Chci poděkovat své taneční partnerce Adriance za to, že mě takhle připravila, aspoň tak, že jsem to mohl teda dokončit a děkuju všem fanouškům a divákům za podporu a především posluchačům.
2: Říká Tomíno z kapely Opět a Radeček, kterému letos fandíme ve Stardance.
3: Těšte se na další tanec, určitě se koukejte v sobotu a hlavně si to stejně jako já pořádně tuhle tu skvělou soutěž, tenhle ten skvělý pořad užívejte. Mějte se moc fajn všichni a opatrujte se.
2: Tak Tome, díky a ať se daří.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
4: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
5: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
6: Rybáři Tovačov vás zvou tento víkend na tradiční výlov hradeckého rybníka. Od božího rána kromě zajímavé podívané a bohatého programu pro vás budou připraveny rybí speciality z českého kapra, tolstolobika, štiky, amura, pstruha a dalších chutných sladkovodních ryb. Objednali jsme hezké počasí, tak dojeďte na výlov hradeckého rybníka do Tovačova.
7: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
8: Mohlo to být úplně normální úterý, kdyby se nevrátil. Ale je zpátky.
9: Úterní kybrík v KFC. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149 korun. Úterní kybrík je zpátky v KFC.
10: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
11: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
12: Rádio Hana.
13: Nejlepší hudební výběr.
12: Nejlepší hudební výběr.

0: 9. Zdraví vás všechny, Rádio Hana. Tento týden je tu taky naše speciální wellness soutěž, ve které rozdáváme luxusní ceny. Může to být romantika ve dvou nebo zábava pro celou rodinu, jako zrovna dneska, takže určitě volejte. 585 22 55 88. Za správnou odpověď tady bude rodinná vstupenka do vodního světa, takže jdeme na to.
1: Rádio Hana soutěž. Volejte studio 585 22 55 88.

0: Je tu s vámi Rádio Hana, taky kapela Roxette ve 8:45. A přátelé, my zdravíme úplně všechny a je to tady. Naše reklamní soutěž Melody. Celý tento týden v ranní topce nápovědy k našim otázkám. Tento týden vždycky hledejte na www.melody.cz. Kdyby něco, teď by měla být na drátě naše posluchačka Helenka z Dubu. Helenko, zdravíme, dobré ráno.
1: Dobré ráno, já vás taky všechny zdravím.
0: Tak Helenka se mi svěřila před chviličkou, že už se potí. Že se potí, že je nervózní. Helenko, nechte si to do sauny. To si nechte do sauny. Helenko, v pondělí dnešní otázka, pokud odpovíte správně, tak ta výhra bude senzační. Jenom naťuknu, je to rodinná vstupenka pro dva dospěláky plus dvě děti na 3 hodiny do vodního světa. Helenko, vyhřívané bazény, máme tam fotány, trysky, tobogány, sluneční terasa, bistro. Co?
1: Super.
0: Cena v hodnotě 1390 a Helenko, otázka pro vás. Jaký je vlastně celý název toho nového horského akvaparku na Dolní Moravě? Dám vám nápovědy. Dobře vybírejte, Helenko.
1: No.
0: Jestli ten celý název je za A Melody Aqua and Spa, nebo je to za B Akvapark Horní Dolní, a nebo je to za C Horský wellness pro malé i velké. Co myslíte?
1: Melody Aqua Spa.
0: Melody Aqua Park. Takže, ne, takže, abychom byli úplně přesní. Melody Aqua and Spa?
1: And Spa, ano, ano.
0: To Ačko, pocitově. No tak, Helenko, to je správně. Takže gratuluju. Vyhráváte rodinnou vstupenku, dva dospěláci, dvě děti a budete řádit ve vodním světě. Koho vezmete sebou?
1: No tak určitě rodinu, vnoučátka, manžela.
0: Perfektní a budete se ráchat celé 3 hodiny. Díky super. Moc, Helenko, zůstaňte ještě na drátě. Tolik tedy naše reklamní soutěž Melody, ve které rozdáváme opravdu ty nejlepší zážitky v Melody Aqua and Spa na Dolní Moravě. Tak zase zítra, díky, hezký den.
2: Rádio Hana. Objevte Melody Aqua and Spa na Dolní Moravě. Vodní svět s tobogány, vyhřívané bazény a působivý saunový svět s výhledy na hory. Více na melory.cz. Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v pondělí.

0: Posloucháte Hanu, kdy si hrajeme taky Savage Garden a připomínáme, že tento týden hrajeme v naší speciální wellness soutěži. Rozdáváme opravdu úžasné ceny, za kterých se budete radovat. Před chviličkou posluchačka Helenka, zábava pro celou rodinu do vodního světa. No a zítra to třeba může být romantika ve dvou. Tak určitě poslouchejte Rádio Hana. A po 9. hodině tady u nás, jako vždycky, procházka pamětí. Budeme vracet vaše vzpomínky. Dneska dáme osmdesátky.
1: Hit za hitem.
0: Bude nás bavit třeba Cyndi Lauper. Procházce pamětí dneska dáme taky Depešáky. Nebo zavzpomínáme na Mekyho. Zprávy počasí doprava, to už taky pro vás máme. Rádio Hana 8.56.
2: Nově v Olomouci. E-shop Globus. V říjnu navíc od pondělí do středy. Doprava zdarma. Nakupujte pohodlně online na globusonline.cz.
3: Bude 9 hodin.
2: Hezké dopoledne.
3: Zprávy Rádia Hana.
4: Stručné a jasné zprávy pro vás na našich vlnách, pojďme na to. Řidiči v Olomouci, strážníci městské policie v novém týdnu hlídají bezpečnost na silnicích ve městě. Dnes měří rychlost v Olomouci v ulicích Lidická a Polská, chtějí posílit bezpečnost provozu v Olomouci a v podobných akcích budou pokračovat i v dalších dnech.
5: Přerov aktuálně.
4: Jak pokračují povolební vyjednávání v regionu? Podíváme se na situaci v Přerově. Vítězné hnutí ANO s 16 mandáty tu zahájilo vyjednávání o nové radniční koalici. Primátor Petr Vrána chce, aby byla stabilní, píše ČTK. Oznámil, že jednání potrvají několik týdnů. Zvažuje spojenectví ANO a ODS. Taková koalice by měla v Přerově pohodlnou většinu 22 hlasů v 35 členem zastupitelstvu, ale hledá partnera i mezi dalšími stranami. Stát bude opět řešit sucho. Dnes po 16. hodině letos podruhé zasedne Národní koalice pro boj se suchem za účasti premiéra. Odborníci vyhodnotí dopady extrémního sucha a stav průtoků vodních toků v Česku.
3: Sport.
4: V Baku to cinklo dvakrát. Judista Lukáš Krpálek o víkendu vybojovala na mistrovství světa v Baku v kategorii nad 100 kg bronzovou medaili. Je to jeho šestá ze světových šampionátů. A navázal na taktéž bronzovou judistku olomouckého judoklubu Renatu Zachovou. Česká výprava na mistrovství světa tak získala celkem 2 cenné kovy za třetí příčky. S prázdnou jeli domů basketbalisté BK Olomoucko, podlehli v šestém kole NBL venku Ústí nad Labem výrazně 66-102. V dosavadním průběhu sezóny si olomoucký tým připsal zatím jen jediné vítězství.
3: Rádio Hana.
1: S námi máte přehled
2: i v pondělí.
3: Počasí.
0: Víme, jak bude, víme, že v našem kraji stále přetrvává sucho, a to navzdory občasnému dešti, který jsme tu měli o víkendu. Výhledově sem tam čekáme přehánky, hlavně ve středu. Jinak celý tento týden by mělo být většinou polojasno a k tomu odpoledne zhruba.

0: sotva 10 až 14 stupňů. Tak co, už chcete, aby sprchlo, a nebo vám vyhovuje podzimní sluníčko?
1: Nová automička IMO u OC Hana v Olomouci vedle benzínky Tesco. Mytí za 5 minut, otevřeno každý den od 8 do 20 hodin. IMO, máme otevřeno.
0: Doprava. Víme, jak se jezdí tady, a díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci na Hodolanské, taky na Olomoucku v Ústíně, nebo na obchvatu na dálnici D35 Olomouc-Lipník na exitu Přáslavice. Jinak nehoda se dořešuje ve Svitavách, v ulici Ucí mostu a taky u Holešova na trase Količín-Rymice. Tak díky moc, že nás posloucháte i na cestách. Spolu rozhodně jedeme na té správné vlně.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
3: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.

Roková paráda. Kolej Yesterday, Michal Prokop. Procházka paměti nahané, dneska vracíme zpátky osmdesátky. V téhleté hodině budeme vzpomínat i na koncert Eltona Johna v Havířově. Ano, Elton tady byl za totáče. Budeme si hrát ten nejlepší osmdesátkový výběr a budeme třeba dělat i stojku na klavíru. Na to si rozhodně počkejte. A zkuste si taky tipnout, do kterého roku se vracíme v dnešní procházce pamětí. A my si samozřejmě dál budeme hrát. Za chviličku třeba Šáde, nebo Meky Šbírka, nebo Depešáci. No a teď už je tu s námi taky Madonna. A o čem vlastně zpívám? Kdybychom si vzali volno a udělali si čas na oslavy aspoň jeden den v našem životě, bylo by to, no, bylo by to přece tak hezké. Prostě Madonna v tom má jasno. Dovolená slavíme. Dovolená slavíme. Takže holiday, celebrate, tady u nás na Hané, Procházce paměti, to nejlepší z 80. let.

0: Factory a jejich Feels Like Heaven. My doufáme, že se cítíte dobře, že se cítíte skvěle ve společnosti Rádia Hana i s naší dnešní osmdesátkovou procházkou pamětí. Mimochodem, dneska se vracíme do jednoho konkrétního roku a taky víme, co zažívá socialistický Havířov. Je to naprostý šok, protože na zdejším zimáku vystupuje světová popová hvězda, je to Elton John. My se taky podíváme do zákulisí tohoto legendárního koncertu. Tak například do šatny se servíruje 25 Turků, ano, turecká káva frčí, Elton Johnny má rád. A na pódiu se mimochodem potom objevuje i odvážný fanoušek, který před skoprnělým zpěvákem vystřihne na klavíru dokonalou stojku. Ano, i tyhle ty šílenosti se odehrávají během návštěvy Eltona Johna v Československu, konkrétně na koncertě v Havířově. Co myslíte, který je to rok dneska? Procházce pamětí.
1: Rádio Hana a Procházka pamětí.
2: Vracíme vaše vzpomínky.

0: CZ. MLS Holice uvádí příběh. Před 100 lety malá dílna. Dnes jméno, které zná svět. Naše generátory pohánějí nemocnice, letiště i ropné plošiny od Evropy až po Afriku. Nahané máme domov, ve světě své místo. A teď hledáme právě vás. MLS Holice. Silná tradice, jistá budoucnost. mls.cz.
1: Kdo spoří, má za 3? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4 000 korun. UniCredit Bank.
2: Umění pomáhá. Přijďte do studia G21 v Olomouci na benefiční aukci uměleckých děl pro mobilní hospic Nejste sami. Celý říjen můžete obdivovat díla desítek umělců a vydražit si svého favorita. Výtěžek podpoří domácí paliativní péči. Celý říjen studio G21. Více na nejstesami.eu.
3: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
4: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.
5: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce. Minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
6: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
7: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
8: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
9: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
10: Veď predsa rádovať.
9: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
11: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
9: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na sms-ticket.cz.
12: Rádio Haná.
13: Procházka pamětí.

0: I tahletá parádní depešácká vzpomínka patří do dnešní osmdesátkové procházky paměti. Hledáme společně konkrétní rok, za chvilku další nápověda, bude Meky, Žbirka nebo Fancy. A teď před půl desátou ještě aktuální doprava.
1: Doprava.
0: Policejní hlídky máme hlášené v Olomouci, v Holici na tom Kruháči u STKček nebo taky na Přerovské. A třicítku momentálně kontrolují v Olomouci na Svornosti. Hlídku máme i na D1, na exitu Kroměříž východ a nebo Hulín západ. Tak hlavně šťastnou cestu a ať je to bez pokut.
2: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
3: Rádio Hana, procházka paměti.
1: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: ukázce paměti dneska nahané ty nejlepší osmdesátky celou hodinu mezi 9. a 10. Dneska mimo jiné i koncert Eltona Johna v socialistickém Havířově a dneska také vzpomínka na prvního Terminátora a na rychlodubbing s Ondřejem Hejmou. Podle fanoušků patří mezi ty lepší a kvalitnější. Fanoušci rozhodně oceňují tu rychlost, tu přesnost, tu srozumitelnost. Ano, a jsou to opravdu originál osmdesátky nahané v Procházce paměti. Terminátor.
1: Poslouchej. Ten vrah je infiltrační jednotka, částečně člověk, částečně stroj. Pod tím je bojové šasy, mikroprocesor, který to řídí. Je to velice tvrdé, ale navenek je lidská tkáň, maso, pleť, chlupy. Všichni to, co chcete, dávajte pozor, tohle auta se musím zbavit.
2: Rádio Hana a Procházka paměti.
3: Vracíme vaše vzpomínky.
2: Ruky, expresní sklad v Šumperku u Sefran.cz. To jsou střechy bez čekání. Nejrychlejší cesta ke střešním materiálům. Doprava do domu. www.sefran.cz.
4: To jsi slyšela, že Pepin má o 4 centáky větší průměr než pizzař od vedle.
5: No nekecej, 4 centáky navíc? To musím hned vyzkoušet.
4: Neváhej a přesvědč se i ty na pepinovapizza.cz, protože 4 centáky ty už fakt poznáš. Pepinova pizza. Na velikosti prostě záleží.
6: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
7: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
8: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
9: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
10: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
11: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
10: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
9: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
10: No, to určitě.
12: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým I a dvojitým V, CZ.
13: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
14: Zlato, co máš dneska v plánu?
15: No přece všechno.
16: Ať už plánujete cokoliv, nový 7-místný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
17: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
18: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Rádio Hana.
3: Procházka paměti.
2: Hrajeme songy, na kterých jsme vyrůstali.

0: Rádio Haná, Procházka pamětí.
1: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: Na Hana Queenie v dnešní osmdesátkové procházce pamětí, dnes také vzpomínka na koncert Eltona Johna v Havířově. Ano, za to táče, je to tak. Vzpomínáme i na prvního Terminátora a speciální rychlodubbing od Ondřeje Hejmy, který opravdu podle fanoušků patří mezi ty lepší, rychlejší, přesnější a srozumitelnější. Tak co myslíte, do kterého roku se vlastně dneska vracíme?
1: Série 600 měla gumovou kůži. Ty se dali snadno poznat, ale tohle jsou nový modely, vypadají jako lidi. Potěj se, incetě z huby, všechno. Těžko se rozpoznaje. Dlouho mi trvalo, než jsem ho vůbec našel. Podívejte, já nejsem blbá, víte? Takyhle věci se ještě neumě vyrábět, ještě ne. Ještě takových 40 let ne. Chcete říct, že to je z budoucnosti? Jedný možný budoucnosti.
2: Rádio Hana a Procházka paměti. Dnes je to rok 1984.

0: Na Hané v Procházce paměti ten nejlepší osmdesátkový výběr v dnešní Procházce paměti. A teď už tady taky se mnou ve studiu kolega Marek. Troufám si říct, že na osmdesátkách vyrůstal. Marku, hezké dopoledne.
1: Ahoj a dobrý den, přesně.
0: My jsme to dnes nakombinovali, kdyby si Marek měl vybrat nejlepší osmdesátkové filmy nebo spíš osmdesátková muzika, co tě bere?
1: Hele, žádný nebo. Berou mě osmdesátkové hity v osmdesátkových filmech, anebo minimálně třeba ty videoklipy, které jako film vypadají, což je třeba případ kapely UM, ale jinak klasika Rocky Balboa, filmová muzika, skvělý film Hříšný tanec. Je tam toho strašně moc.
0: Dneska, tady konkrétně rok 84, budeme se těšit zase na zítřejší Procházku paměti a po 10. hodině. Hit za hitem, hit za hitem. Určitě bude Michael Jackson. Taky kapela, která nás baví čím dál víc. Slovenští jinými slovami. A nebo Sarah Connor. Just one last day. Zprávy nachystaném je 9.56 Rádio Hana.
2: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
3: Bude 10 hodin.
4: Hezké dopoledne.
3: Zprávy Rádia Hana.
5: Přinášíme vám další informace. Pojďte si poslechnout, co pak se děje. I nadále čelíme v suchu, také v našem regionu. Hladina jezer Poděbrady u Olomouce klesla kvůli suchu zhruba o metr. Podle pamětníků jde o nejvýraznější úbytek vody za posledních 25 let, ale nejde o rekord, píše deník. A co ryby na jezerech Poděbrady u Olomouce? Rybáři tu zatím úhyn ryb kvůli suchu nezaznamenali. Díky silnému pramenu od Horky nad Moravou očekávají, že se stav hladiny do jara opět dorovná na původní úroveň. Střílet se bude ve Vyškovském vojenském újezdu Březina, a to znamená dopravní uzavírku na Prostějovsku. Cesta mezi obcemi Žárovice a Drahany na Prostějovsku přes újezd Březina bude dnes kvůli ostrým střelbám během vojenského cvičení zavřená. Bude tu značená objížďka. Únik dat po hackerském útoku na zákaznickou podporu řeší internetový supermarket Rohlík. Útočníci získali jména, e-maily i telefony klientů. Firma případ nahlásila úřadům a podniká kroky proti opakování úniku. Sport. Bod pro fotbalovou Sigmu Olomouc. V prvním utkání po reprezentační přestávce uhráli olomoučtí fotbalisté remízu 1-1 na hřišti Teplic. Byl to náročný střet, v němž hráli přes 50 minut v oslabení. Po utkání 10. kola je Olomouc v tabulce první ligy na 5. místě. Tenistka Marie Bousková postoupila dnes na turnaji WTA ve Wuhanu po skreči Danky Tausonové do 2. kola. Dánská hráčka kvůli zranění levého lýtka vzdala zápas za stavu 6-1 a 2-0 pro českou tenistku.
0: Počasí. Začneme teplotním rekordem pro dnešek, který by nás mohl teoreticky zahřát. Je to 25,2 stupně Celsia a je z roku 2023. Víme, jak bude. Dneska na teploměru zhruba o 10 míň naměříme maximálně 14-15 stupňů. Jinak celý tento týden by měl být vesměs podzimní, ovšem před víkendem teploty půjdou mírně nahoru. A na sobotu i na neděli si pro jistotu nachystáme deštníky. Doprava. Víme, jak se jezdí tady, víme, že policejní hlídky máme v Olomouci, v Holici na tom kruháči u STKček,

0: na Přerovské, hlídka je i na ulici Zikova, A30 kontrolují na Svornosti. Hlídku máme hlášenou také v Mohelnici na Třebovské nebo ve Svitavách na ulici u Třímostů. S námi vždycky jedete v pohodě, bez nehod a bez pokut.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz. Nejlepší hudební výběr.

0: moderní poprok z Bratislavy, energie v autentických autorských textech ze života. Lukáš Horňáček, Patrik Laky, Norbert Mrava, Matuš Kasáš, Teodor Pongo. No, jsme na začátku úspěšné kariéry kapely Jinými slovami. Tak jako jsme před 30 lety začali hrát No Name a nikdo nevěděl, o co jde, tak Jinými slovami, skvělá muzika přímo od našich východních sousedů. Objev letošního roku Radio Talent Olomouckého kraje 2026. No je nám ctí být u toho. A my jsme s vámi i v pondělí dopoledne. Dobrý den, Sarah Connor, Backstreet Boys, anebo Krištof. Koukám na skvělý playlist dnešního dopoledne. Do 20 minut pro vás další skvělé tipy, kam dneska v pondělí 12. října na Marcela ještě můžete vyrazit. Krásné dopoledne, Rádio Hana.
1: Nehádejte se doma, jestli vyrazíte na túru nebo do sauny. Na Dolní Moravě vyřešili obojí naraz. V novém Melory Aqua and Spa najdete největší wellness na českých horách. 7 saun, parní lázně a pro odvážné 3 tobogány i obřího vodního mamuta. Od pondělí 12. do pátku 16. října rozdáváme na Rádiu Hana každé ráno po 8. hodině volné vstupy na rodinnou jízdu i neomezenou romantiku pro dva. Naše ráno je top. Poslouchejte a nechte se rozmazlovat. Nápověda k soutěži a víc info na www.melory.cz.
2: Objevte Melory Aqua and Spa na Dolní Moravě. Vodní svět s tobogány, vyhřívané bazény a působivý saunový svět s výhledy na hory. Více na melory.cz.
3: Facebook Rádia Hana. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
4: Implantologické centrum GAMCARE v Olomouci rozšiřuje kliniku a přijímá nové pacienty. Nabízíme dentální hygienu, implantáty i bělení zubů. Najdete nás na Palackého v budově magistrátu. Svítíme modře. Navštivte gumcare.cz.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Právě teď v KIK. Zachumlejte se se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
7: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové Smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky.cz.
8: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
9: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
8: No nekecej.
9: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
10: Vaše cesta začíná u Motomorava, jediného autorizovaného prodejce vozů Citroën a Opel. Brněnská 57, Olomouc.
11: Ti kyberšmejdi za s***ní nikdy nespí, ale pan Prokoukl taky ne. Když si nejsi jistý, klikni na panprokoukl.cz. Pomůže, poradí, kyberšmejda odhalí. Ve dne v noci. Panprokoukl.cz. Bezpečný je zdarma, pro tebe, prostě pro všechny. Tvůj štít proti kyberpodvodům, panprokoukl.cz. Olomoucký kraj a policie dávají stránce panprokoukl.cz 12 bodů z 10.
12: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
13: Slyším, Tatart nákupy?
12: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
13: To je mazec.
12: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Hledáte stabilní zaměstnání s jistotou příjmu a možností růstu? Ve správě silnic Olomouckého kraje najdete zázemí, kde si váží odvedené práce a podporují profesní rozvoj. Správa silnic Olomouckého kraje nabízí pestrou škálu pracovních příležitostí. Ať už jste zkušený řidič, technik nebo hledáte administrativní pozici, pošlete životopis a přidejte se k týmu, který se stará o bezpečné a plynulé cesty. Pozice na webu Správa silnic Olomouckého kraje.
14: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
15: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
14: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
16: www.podlahypoker.cz. Jsme firma, kterou těší, že šlapete po její práci. Stylový vzhled vaší podlahy vám zaručí firma Podlahy Poker v Olomouci Slavonině Zolova 24. Po naší práci šlapete již od roku 1990.
17: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.

Představte si netečné odpoledne v jednom z barů v Los Angeles. Lidi popíjejí o šot brzkého odpoledne a chtějí si užít života a trošku zábavy takhle v pondělí odpoledne. Je to text inspirovaný básní Fan od amerického básníka Wayna Coopera. V roce 94 ho naspívala zpěvačka Sheryl Crow a vy ho posloucháte na rádiu Hana. Hitovka All I Wanna Do. Dneska síť vzájemné podpory v divadle na Cucky v 18 hodin, hlasy ve Vlastivědném muzeu v 18.30, ale náš fokus míří hlavně za světovými šanzony. Top akce tohoto týdne, hity od Edith Piaf až po Marlene Dietrich nebo songy Hany Hegerové. V olomouckém kině Metropol zaspívá hvězda této kategorie Renata Dressler živě. Tuhle středu olomoucký Metropol od 19 hodin. Dívám se na předprodej opravdu posledních pár kousků vstupenek pro vás. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu, máme dneska dopoledne fantastický playlist. Tohle jsou Train.

0: Rádio Hana.
1: Olomouc, Boskovice, Blansko.
0: Nejlepší hudební výběr.
2: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Nově v Olomouci. E-shop Globus. V říjnu navíc od pondělí do středy doprava zdarma. Nakupujte pohodlně online na globusonline.cz.
1: Krásné dopoledne, 10.56, chystáme nové zprávy, playlist po 11. hodině.
2: Hit za hitem, hit za hitem.
1: A

0: rychlý přehled toho, co se děje. Předpověď počasí na celý týden. Aktuální dopravní informace právě teď.
1: Bude 11 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Děkujeme, že jste si nás naladili. Neseme vám další várku informací. Na kole jezdíme střízlivý a podle dopravních předpisů. To ale nedělal cyklista, kterého v pátek v Olomouci odchytla hlídka městské policie na ulici Volkerova. Všimla si ho, když přejel přes blikající železniční přejezd.
4: Strážníci dotyčného zastavili v křižovatce ulic Volkerova a Zamenhofova. Z první komunikace byl z dechu cyklisty cítit alkohol a moc celé situaci nepřidal ani otevřený laváč držák na jízdním kole. Následná dechová zkouška dopadla s výsledkem 1,23 promila alkoholu v dechu. Cyklista byl seznámen s faktem, že celý případ bude oznámen příslušnému správnímu orgánu a z místa bude muset jít pěšky po boku se svým kolem.
3: Přiblížil případ komisař městské policie Olomouc Petr Čunderle.
2: Prostějov aktuálně.
3: Prostějov rozšiřuje městskou sbírku umění. Ve sbírce přibudou tři obrazy s motivy města, a to od malířů Františka Krágla a Viktora Hohause. Plátna zachycují prostějovské náměstí a významné stavby ve městě. Nezapomeňte, že pokračují volby do třetiny Senátu. Koho uvidíme ve druhém kole voleb v Olomouckém kraji? V obvodu Litovel se utká o post Marek Ošťádal a Martin Škurek a v obvodu Přerov se střetne Jakub Navařík s Petrem Vránou. Mrkneme i do druhého kola Senátek ve Zlínském kraji. Tam postoupili v obvodu Zlín Tomáš Goláň a Ivo Mitáček a v obvodu Uherské Hradiště se o senátní křeslo utká Josef Bazala s Jiřím Vašicou. Druhé kolo voleb do třetiny Senátu se koná 16. a 17. října.
1: Sport.
3: Mrkneme se na aktuální světový tenisový žebříček žen. Nikola Bartuňková se po účasti v semifinále na turnaji v Pekingu posunula na své životní 29. místo a v žebříčku českou jedničkou zůstává na 7. příčce olomoucká rodačka Karolína Muchová.
1: Počasí.
0: Na horách foukalo, spadl první sníh, ale my si v nížinách držíme klobouky, před námi je zlatý podzim. Do pátku nás čekají odpoledne jako vystřižená ze žurnálu. Teploty poletí nahoru až k příjemným 19 stupňům ve stínu, ale pozor na rána, bez škrabky na sklo a teplé kávy to nepůjde. Hrozí i přízemní mrazíky. Víme, jak bude. Na střední Moravě dnes i zítra polojasno, teploty přes den na začátku týdne 12 až 14 stupňů.
5: Nová automička IMO u OC Hana v Olomouci vedle benzínky Tesco. Mytí za 5 minut, otevřeno každý den od 8 do 20 hodin. IMO, máme otevřeno.
1: Doprava.
0: Je tu čerstvá doprava, začneme u Svojanova, probíhá vyšetřování nehody dvou aut. D1 před Říkovicemi ve směru na Brno zlobí porouchané auto v pravém jízdním pruhu. Nepojízdné vozy potkáte i na D1.

0: 55 mezi Otrokovicemi a Hulínem. Odstavené auto stojí na D1 u Bělotína a Přerova. Všechna místa jsou s opatrností průjezdná. Pozor, majáčky a policejní hlídky potkáte všude, jsou ve Skrchově, v Držovicích. Na D35 stojí u Loštic, u Velkého újezdu a na exitu D35 Olomouc Holice. Hlídkuje se taky za D46 Olšany u Prostějova, tradiční místo, na D1 u Hranic, Lipníku nad Bečvou a i u Říkovic. Tak sundejte nohu z plynu.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: Posloucháte Rádio Hana, ve čtvrt na 12. Vezmu vás na výlet do polského města Lodz. Je to vlastně na začátku 19. století ještě taková malá vesnička, ale dneska mimořádně pulzující město, skvělá manufaktura, parád z Izraela Poznaňského. A pozor, v Lodži taky jedna z nejdelších pěších a nákupních zón v Evropě, měří přes 4 kilometry. Možná si říkáte, proč vás najednou zveme do městského nebo do polského města Lodz. Je zhruba 400 kilometrů daleko, tak přes 4, lehce přes 4 hodiny autem po dálnici z Olomouce přes Ostravu a Katovice. No a říkám to proto, že 11. prosince se tady neděje nic. Dívám se kousek vedle 21. listopadu, to je správně. 21. listopadu v Lodži zpívá Headway. Tak takovou oklikou jsme se dostali ke koncertu téhle hvězdy, které má u nás velké místo v našem playlistu. Hitovka What is Love, tedy v polské Lodži, zazní 21. listopadu v Atlas Aréně. Pokud milujete tohohle zpěváka, ještě aktivně koncertuje. Celine Dion, Metallica nebo Donna Lewis v našem playlistu za chviličku. Podzim je nekompromisně tady, padá lístí a co s ním na zahradě můžeme dělat, kromě toho, že ho schrabem a vyhodíme, tak to vám poradíme ještě v téhle hodince. Tak hezké dopoledne a buďte s námi.
1: Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí.
2: Každé všední dopoledne po deváté.
1: Jedině na Rádiu Hana.
2: Krytina ruky. Finská kvalita bez kompromisů. Firma Sefran Schumperk. Kompletní sortiment finských střešních krytin ruky. www.sefran.cz. Písničky na přání.
1: Novinky Rádia Hana.
2: Vzkaz přímo do studia.
1: To je aplikace našeho rádia přímo do vašeho mobilu.
2: Na Google Play nebo Apple Store.
1: Stahujte.
2: Poslouchejte. Užívejte.
3: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůně čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Rybářství Horák Nová Dědina pořádá tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova. Pestrý hudební program, možnost zakoupení živých ryb, bohatá rybí tombola, rybí speciality a zábavné atrakce. Od pátku 16. do neděle 18. října od 9 hodin. Tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova.
6: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
7: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
8: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
9: Ahoj, tady Domča z čokoládovny Troubelice. Zvu vás na náš tradiční jarmark v sobotu 17. října. Můžete se těšit na spoustu dobrot, regionální výrobky a zábavu pro děti. Přijďte ochutnat pravou čokoládu. Tak v sobotu 17. října v čokoládovně v Troubelicích.
10: Rádio Hana, nejlepší hudební výběr.

0: prostě ať máte pohodové pondělí, tak vybíráme tuhle muziku. Donna Lewis, I Love You Always Forever. 11 hodina 39 minut. Začíná trošku foukat, na horách o víkendu foukalo víc. Objevily se první sněhové vločky. V nížinách to přijde do 10 dnů a tak už možná sledujete, jak začíná padat listí. A u vás na zahradě je to možná o to aktuálnější. Co s tím?
1: Rádio Hana, životní styl.
2: Podzim už se vybarvuje, jak má, a s ním přichází i tradiční zahradnická otázka. Co udělat se vší tou spadanou nádherou ze stromu? Než hned vytáhneme hrábě a pytle, máme pro vás pár tipů. Listí totiž nemusí být jen přítěž, ale skvělý pomocník. Když ho přihrneme ke kmenům stromů nebo na trvalkové záhony, vytvoříme přírodní peřinu, která ochrání kořeny před mrazem. Listí funguje taky jako útočiště pro ježky a hmyz. A pokud ho nasypeme do kompostu, získáme na příští rok to nejlepší hnojivo. Díky, že si s námi užíváte podzim v plné parádě. Třeba i na zahrádce, kde už listí nezavazí, ale pomáhá.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v pondělí.
3: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
4: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na Ticketlife.cz.
5: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
6: Rybáři Tovačov vás zvou tento víkend na tradiční výlov hradeckého rybníka. Od božího rána kromě zajímavé podívané a bohatého programu pro vás budou připraveny rybí speciality z českého kapra, tolstolobika, štiky, amura, pstruha a dalších chutných sladkovodních ryb. Objednali jsme hezké počasí, tak dojeďte na výlov hradeckého rybníka do Tovačova.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Posloucháte Rádio Hana.

0: kompletní balíček zpráv, včetně počasí a dopravy, doručujeme s pravidelností 5 minut před celou. Tohle je Milou, no a po 12. hodině hned po slibovaných zprávách.
1: Hit za hitem, hit za hitem.
0: Al Farben. Taky vzpomínka na zpěvačku Sandru. Domácí muziky není nikdy dost. Mikael. Přejeme hezké poledne, taky dobrou chuť k dnešnímu obědu. 11:56.
2: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
3: Bude 12 hodin.
4: Hezké poledne.
3: Zprávy Rádia Hana.
5: Je tu přehled toho, o čem se právě mluví. Začneme na Olomoucku. Hasiči dostávali auto z řeky Moravy. Do ní vjela v pátek řidička u Bladce na Olomoucku. Z vody se dokázala dostat sama, ale vyvázla s podchlazením. Její auto ovšem odnesl proud a pak se potopilo na dno. Hasičtí potápěči vyprošťovali potopené auto z řeky Moravy 2 dny. Zásah komplikovalo bahno, špatná viditelnost i příkré břehy. Znečištění řeky od auta zabránily norné stěny. Okolnosti nehody jsou dál v šetření. Výsledky komunálních voleb v České republice jsou potvrzené. Schválila je v pondělí státní volební komise. Po jejich úterním vyhlášení ve sbírce zákonů poběží od 14. října, tedy od středy, 10-denní lhůta pro podání soudních stížností proti výsledkům. Koncesionářské poplatky nekončí. Platit za Českou televizi a rozhlas budeme i po novém roce. Vládou slibované zrušení poplatků se odsouvá a s převodem financování veřejnoprávních médií na stát nepočítá ani návrh rozpočtu na rok 2027. Avizované zrušení koncesionářských poplatků pro ČT a ČRO se nepodařilo stihnout. Zda financování veřejnoprávních médií přejde na stát během příštího roku nebo až od ledna 2028, zůstává otázkou, píší Novinky.cz.
3: Sport.
5: Dva tenisty prostějovského tenisového klubu sledujeme dnes na turnaji ATP v Šanghaji. V duelu třetího kola se představil Jiří Lehečka, který ovšem prohrál 1-2 na sety se Španělem Chodárem. Nyní hraje Dalibor Svrčina s Rusem Medveděvem. Uvidíme, jak to dopadne.
3: Počasí.
0: Podzim si s náma hraje trošku na schovku, přes týden vytáhneme sluneční brýle, užijeme si i parádních 19 stupňů, ale ráno, no tak to bude pořádně na tlusté ponožky a mlhu, že by se dařilo i rákosníčkovi. Ve středu a ve čtvrtek pošetříme deštník, o víkendu se může ochladit, ale víme, jak bude začátek týdne převážně polojasný, třeba dnes a zítra teploty do 14 stupňů Celsia. Víme, jak se jezdí tady, začínáme v Olomouci na Gorazdově náměstí, tady blokuje provoz nehoda dodávky a osobního auta, projíždějte opatrně. Policejní hlídky potkáme v Rooseveltově ulici v Olomouci, komplikace hlásíte taky mezi Velkým Týncem a Grigovem. Na D1 za exitem Říkovice ve směru na Vyškov stojí policejní hlídka, na krajnici taky odstavené auto. D1 mezi Říkovicemi a Přerovem na 270. kilometru komplikuje průjezd porouchané osobní auto, další odstavené auto najdete na krajnici na D1 za Bělotínem a na D46 na exitu Prostějov sever. Pozor si dávejte taky na policii ve Svitavách v Máchově aleji. Dobře dojďte.
3: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
6: Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.
3: Lepší hudební výběr.

0: osobnosti kraje. Hostem u mikrofonu je Petr Vrána a my se ptáme, o čem dokážete nadšeně vyprávět celé hodiny, aniž by to jakkoliv souviselo s vaší prací.
1: Tak je to asi o přírodě, o horách. Jsem lyžař od svých 3 let a mám rád nejen sjezdové lyžování, ale tím, jak stárnu, tak mám rád i procházky po horách a ski alp. Takže na toto téma já se strašně rád bavím se svými přáteli, protože už jsem absolvoval několik i takových turistických expedic na ski alpech. Třeba se mi líbilo strašně v Kyrgyzstánu a o tom já se opravdu dokážu bavit možná hodiny.
0: Jaký byl váš poslední velký zážitek, ať už cestovatelský, kulturní nebo sportovní, který ve vás zanechal silný dojem?
1: Já tím, co dělám, tak těch zážitků mám opravdu hodně a možná i za den poměrně hodně. V Přerově se toho děje poměrně dost a měli jsme třeba skvělý festival Velká Morava. Měli jsme perfektní městské hody. A to jsou zážitky, na které já vzpomínám, protože se dějí v mojem milovaném městě a je tam skvělá kultura, vystoupení, potkávám se s lidma. To jsou pro mě důležité zážitky.
0: Říká Petr Vrána. Děkujeme.
2: Nehádejte se doma, jestli vyrazíte na túru nebo do sauny. Na Dolní Moravě vyřešili obojí naraz. V novém Melory Aqua and Spa najdete největší wellness na českých horách. 7 saun, parní lázně a pro odvážné 3 tobogány i obřího vodního mamuta. Od pondělí 12. do pátku 16. října rozdáváme na rádiu Haná každé ráno po 8. hodině volné vstupy na rodinnou jízdu i neomezenou romantiku pro dva. Naše ráno je top! Poslouchejte a nechte se rozmazlovat. Nápověda k soutěži a víc info na www.melory.cz.
3: Objevte Melory Aqua and Spa na Dolní Moravě. Vodní svět s tobogány, vyhřívané bazény a působivý saunový svět s výhledy na hory. Více na melory.cz.
0: Rádio Haná.cz. Vše, co se nevešlo do vysílání, najdete na Rádio Haná.cz. Aktuality, program, naše pokrytí. Vše na Rádio Haná.cz.
4: MLS Holice uvádí příběh. Před 100 lety malá dílna. Dnes jméno, které zná svět. Naše generátory pohánějí nemocnice, letiště i ropné plošiny od Evropy až po Afriku. Na Hané máme domov, ve světě své místo. A teď hledáme právě vás. MLS Holice. Silná tradice, jistá budoucnost. mls.cz.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
7: Umění pomáhá. Přijďte do studia G21 v Olomouci na benefiční aukci uměleckých děl pro mobilní hospic Nejste sami. Celý říjen můžete obdivovat díla desítek umělců a vydražit si svého favorita. Výtěžek podpoří domácí paliativní péči. Celý říjen studio G21. Více na nejstesami.eu.
8: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
9: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
8: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
10: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
11: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.
12: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
13: Olomoucký report CZ.
14: Pořád se něco děje.
13: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
15: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
14: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
16: Rádio Haná.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Je pondělí, je 12. října. Krištof Kolumbus nám právě dnes v roce 1492 objevil Ameriku. A narozeninovou náladu má od rána například australský herec Hugh Jackman alias Wolverine a nebo také televizní moderátor Karel Voříšek. Karle, dobrý den a všechno nejlepší.
2: Ano, dobrý den, tak rád jsem přišel už jenom proto, že to nemáme od sebe daleko.
1: A k svátku dneska popřejeme všem Marcelům. Význam tohoto jména prý můžeme přeložit jako malý bojovník nebo malý válečník. A hlavně pro každého Marcela tady dneska máme naši sváteční hymnu.
3: Tady je sváteční hymna pro každého Marcela.
4: Tohle jméno se vyvinulo z římského Marcelus.

0: souboje.
1: A hlavně pořádně oslavujte. Všechno nejlepší k svátku.
2: Rádio Haná, kalendárium.
3: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
4: Turecko a dlouhé písečné pláže?
5: Máme je v Tuji.
4: Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok?
5: Máme je v Tuji.
4: Mallorca a její Tyrkysové moře?
5: Máme je v Tuji.
4: Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře?
5: Máme ho v Tuji.
4: Kypr, slunce a pohodová dovolená?
5: Máme v Tuji.
4: A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tuji. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tuji. Vaše dovolená začíná u nás.
6: Slyšel jsi, že Pepin slaví 20 let a přifoukl pizzu o 4 cm?
7: 4 cm? To ani nepoznáš!
6: Pozor! 4 cm jsou 28,34% pizzy navíc! To už fakt poznáš! Otestuj to i ty na pepinovapizza.cz. Pepinova pizza. Na velikosti prostě záleží.
8: Je konec. Víc už spolu nezažijem. Je to vrak. Ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku. A Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B.cz.
9: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
12: Rádio Haná. Olomouc, Bruntál a Vyškov.
13: Nejlepší hudební výběr.

0: zprávy, počasí, doprava 12.56.
1: Nově v Olomouci. E-shop Globus. V říjnu navíc od pondělí do středy. Doprava zdarma. Nakupujte pohodlně online na globusonline.cz.
2: Bude 13 hodin.
3: Hezké odpoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Aktuální informace pro vás, ať máte přehled. S kolem se do tramvaje nechodí. Teď už to ví i muž, který se v neděli pokusil nastoupit do tramvaje s bicyklem na Havlíčkově ulici v Olomouci. Na prohřešek proti přepravnímu řádu ho upozornila řidička tramvaje. Na toto začal cyklista své kolo rozčulením rozmontovávat a kus z něj hodil po řidičce. Do toho už vstoupili cestující a tramvajačce pomohli.
5: Následně přišel ženě na pomoc cestující a ten kolo vynesl ven z tramvaje. V tu chvíli už na místo přijela hlídka policie. Celý případ skončí v rukou přestupkové komise pro podezření ze spáchání přestupku proti občanskému soužití.
4: Popsal vyústění případu za městskou policii Olomouc komisař Petr Čundrle.
6: Přerov aktuálně.
4: Dej sem 8 tisíc, nebo to tu vystřílim. S takovou výhruškou vpadla 32-letá žena minulé úterý do trafiky na vlakovém nádraží v Přerově. Odvážná prodavačka ji však odmítla peníze vydat. Vzala telefon a raději zavolala vedoucí. Zaskočená lupička ještě chvíli postávala a pak po neúspěšném pokusu o přepadení trafiky odešla s prázdnou. Událost se obešla bez zranění a v zápětí po ženě začala pátrat policie.
7: I hned se rozběhlo pátrání po pachatelce a do dvou dnů se podařilo 32-letou ženu podezřelou z uvedeného jednání odhalit a zadržet. Skončila na služebně, kde jí bylo sděleno obvinění ze zvlášť závažného zločinu loupež, za který lze dle trestního zákoníku uložit až 10letý trest odnětí svobody.
4: Vysvětluje za policii komisařka Miluše Zajícová. Předáním Nobelovy ceny za ekonomii dnes skončil týden Nobelových cen. Prestižní cenu za přínos celému světu obdrželi američtí vědci Robert Hall a Michael Woodward. A to za cestu, jak mohou vlády a banky tlumit hospodářské výkyvy za pomocí úroků a daní.
2: Sport.
4: Přerovská tenisová hvězda Linda Nosková si poranila levé lýtko a musí vynechat důležitý turnaj WTA v čínském Wuhanu. Wimbledonská šampionka se chce co nejdříve zotavit a být v pořádku na blížící se turnaj mistryň.
2: Počasí.
0: Startuje týden plný teplotních skoků, odpolední teploty naberou dech a vyšplhají v týdnu až k 19 stupňům, takže na odpolední procházku ideálka. Rána budou ale pěkně štiplavá, s přízemními mrazíky a hustou mlhou tak, že by se dala krájet. Užijte si poměrně teplý podzimní pracovní víkend, o víkendu dorazí dešťové přehánky, na horách další sníh a my víme, že na začátku tohoto týdne převážně oblačno, místy polojasno, teď v pondělí a v úterý teploty do 14 stupňů.
8: Nová automička IMO u OC Hana v Olomouci vedle benzínky Tesco. Mytí za 5 minut, otevřeno každý den od 8 do 20 hodin. IMO, máme otevřeno.
2: Doprava.
0: Aktuálně provoz na našich silnicích naštěstí bez větších nehod, ale pár míst, kde se vyplatí sundat nohu z plynu, tu přece jen máme. Policejní hlídky u Skrchova, další hlídka ve Zlíně na nábřeží, do třetice pozor na rychlost D1 za exitem Lipník nad Bečvou Trnávka ve směru na Přerov. Odstavená auta, která by vás mohla překvapit, opatrně D1 za Bilotínem, odstavené auto na D35 před exitem Loštice a taky na D46 těsně před exitem Olomouc Střed. Bezpečný dojezd do cíle.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
9: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
2: Lepší hudební výběr.

0: Avicii nahané 13 hodin 17 minut pondělní odpoledne v plném proudu. Pokud jste dneska nastoupili na raní, tak už odpočítáváte poslední minuty a hodiny dnešní odpolední směny. Každopádně domů do práce a do auta už za chviličku třeba filmový Eric Carmen, pohodová Taylor Swift. Zahrajeme taky kapelu No Name, podíváme se za Tomínem z Opět a Radeček do Superstar, sledujeme cestu našeho, v podstatě asi dá se říct jediného Moraváka, jako zástupce naší šumperské kapely Opět a Radeček. Mrkneme taky společně na silnice. Tak buďte s námi, přejeme stále krásné pondělní odpoledne, tady je Rádio Haná.
1: Hledáte stabilní zaměstnání s jistotou příjmu a možností růstu? Ve správě silnic Olomouckého kraje najdete zázemí, kde si váží odvedené práce a podporují profesní rozvoj. Správa silnic Olomouckého kraje nabízí pestrou škálu pracovních příležitostí. Ať už jste zkušený řidič, technik nebo hledáte administrativní pozici, pošlete životopis a přidejte se k týmu, který se stará o bezpečné a plynulé cesty. Pozice na webu Správa silnic Olomouckého kraje.
2: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce! Minus 200 korun! Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
3: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
4: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
5: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
4: No nekecej.
3: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
6: Vaše cesta začíná u Motomorava, jediného autorizovaného prodejce vozů Citroën a Opel, Brněnská 57, Olomouc.
7: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlán Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer. Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
8: Tu Jano Svetlán Majerčík. Vidíme se v Olomouci a velmi se na nás těším.
7: Jano Svetlán Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
9: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
10: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
11: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla. Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
9: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
10: No, to určitě.
12: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým V, CZ.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Náš výkup je teď totální hardcore.
15: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
16: 30 rokov na scéně No Name Auto Arena.
17: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.

0: Gazebo, Nane, I Like Chopin. Podle informací z Prostějova a Icoku se řidič právě na Prostějovsku musí připravit na dopravní omezení v ulicích Šárka, Okružní a Kolárova, taky Žárovice a Drahany. Podrobnosti právě teď píše Olomoucký Report. No Name, Anastasia a víkendová účast Tomína Poláka z kapely Opět a Radeček ve Stardance. Probereme to za moment.
1: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
2: Rádio Hana.

0: Tady je odpolední živé vysílání Rádia Hana, zpěvačka Anastasia nás dovedla k 1:30 a 8 minutám k tomu Tomáš Polák, frontman kapely Opět a Radeček, jako v podstatě jediný zástupce z Moravie ve Stardance. A my máme vždycky každé pondělí aktuální exkluzivní informace. Pojďme na to.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Tomíno, Opět a Radeček a Stardance. Tak Tome, v sobotu jsme tobě a Adrianě drželi palce. Tak se přiznej, co ty, držel jsi ten správný rytmus?
3: Ahoj Kvítko, zdravím tebe, přeju všem krásný den a moc děkuju všem, co mi drželi pěsti v prvním díle Stardance. Vy jste mi drželi pěsti, já mohu snad říct, že jsem držel celkem rytmus v rámci toho prvního tance, to znamená v rámci čači. A tak to bylo možná i to jediný, co se mi vlastně povedlo. No tak ne, já si myslím, že toho bylo samozřejmě víc a mohlo taky obrovskou radost. Z toho, už jenom z toho, že jsme od začátku až do konce vydrželi, že jsem nevypadl z choreografie, že jsem nevypadl z kroku, protože to je pro mě něco jako vylez v plavkách na Mount Everest. Já jsem opravdu nikdy dřív netancoval, takže to, že jsem se od začátka srpna doteď byl schopen naučit celou čaču a máme vlastně ještě další dva tance už připravený, tak to je pro mě něco jako zázrak. Já si to nesmírně užívám, proto ta euforie, kterou jsem tam předvedl, bylo to strašně spontánní, protože ze mě to všechno nějak tak spadlo. To, že ta dvouměsíční dřina přece jenom nějaký smysl měla z toho, že jsem to úplně nepokazil, protože mimochodem já jsem to na všech předchozích zkouškách dopletl a dvakrát jsme se dokonce nedostali ani ke konci skladby. A teď se mi to povedlo, během přímého přenosu se mi to povedlo nejlíp, jak se mi to povedlo za celý ty 2 měsíce a to do toho počítám nesčetně pokusů ve zkušebnách a i právě na výstavišti, kde přímý přenos potom probíhá. Takže já jsem byl opravdu strašně šťastný a ten tlak, který tam byl na mě vyvíjen a na nás všechny vlastně, tak jsem nějakým způsobem zvládl a mám z toho obrovskou radost a moc jsem si to užil. Chci poděkovat své taneční partnerce Adriance za to, že mě takhle připravila, aspoň tak, že jsem to mohl teda dokončit a děkuju všem fanouškům a divákům za podporu a především posluchačům.
2: Říká Tomíno z kapely Opět a Radeček, kterému letos fandíme ve Stardance.
3: Těšte se na další tanec, určitě se koukejte v sobotu a hlavně si to stejně jako já pořádně tuhle tu skvělou soutěž, tenhle ten skvělý pořád užívejte. Mějte se moc fajn všichni a opatrujte se.
2: Tak Tome, díky a ať se daří.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.

0: Tohle jsou Činasky nahané, tohle je Duše z gumy. Hezké odpoledne, bude 14 hodin. Ve studiu už kolegyně Magda Trajerová. Ahoj, dobrý den.
1: Ahoj, dobrý den.
0: Já prozradím, že jsem 73 ročník. Můžeš klidně naznačit i ty, pokud máš touhu. Má to smysl?
1: Mám dvě nuly na konci.
0: Dobře, tak dobře poslouchej.
1: To je nějaká pohádková melodie, není?
0: To je pohádková melodie. Dobře, ještě jedna šance.
1: Zkus. Tak tohle je Arabela, to poznám.
0: No tak jo, tak to bylo jasné. To první bylo Macha Šebestová, já jsem záměrně nedal celou znělku.
1: Tak to už bych poznala.
0: Klasika. No tak říkám to proto, že vlastně v našem odpoledním přehledu budeš mít krásnou pozvánku do Kroměříže. Já víc neprozradím, ale Kroměříž, Arabela a Macha Šebestová mají hodně společného, takže v téhle hodince se i ty vlastně můžeš lehce dozvědět víc, ano?
1: Tak to se těším.
0: Tak jdeme na to po 14. Hit za hitem. Hit za hitem. A Michael Jackson. Playlistu fantastická Eva Max.

0: máme zprávy dřív než ostatní. 13.55.
1: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
2: Bude 14 hodin.
3: Hezké odpoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Přinášíme vám další informace. Pojďte si poslechnout, co pak se děje. I nadále čelíme v suchu, také v našem regionu. Hladina jezer Poděbrady u Olomouce klesla kvůli suchu zhruba o metr. Podle pamětníků jde o nejvýraznější úbytek vody za posledních 25 let. Ale nejde

0: žalobu muže.
1: Olomouští krajští kriminalisté skončili vyšetřování případu zavražděné 44-leté taxikářky v Šumperku a pokusu vraždy dalších dvou osob z letošního února. Krajskému státnímu zástupci předali spis s návrhem na podání obžaloby na 39-letého muže, kterému hrozí trest odnětí svobody na 15 až 20 let nebo výjimečný trest.
2: Doplnil policejní komisař Libor Hejtman. Únik dat po hackerském útoku na zákaznickou podporu řeší internetový supermarket Rohlík. Útočníci získali jména, e-maily i telefony klientů. Firma případ nahlásila úřadům a podniká kroky proti opakování úniku. Sport. Tenistka Marie Bousková postoupila dnes na turnaji WTA ve Wuhanu po skreči Danky Tausonové do druhého kola. Dánská hráčka kvůli zranění levého lýtka vzdala zápas za stavu 6-1 a 2-0 pro českou tenistku.
3: Počasí. Na horách foukalo, spadl první sníh, ale my si v nížinách držíme klobouky, před námi je zlatý podzim. Do pátku nás čekají odpoledne jako vystřižená ze žurnálu. Teploty poletí nahoru až k příjemným 19 stupňům ve stínu, ale pozor na rána, bez škrabky na sklo a teplé kávy to nepůjde. Hrozí i přízemní mrazíky. Víme, jak bude. Na střední Moravě dnes i zítra polojasno, teploty přes den na začátku týdne 12 až 14 stupňů. Doprava. Víme, jak se jezdí tady. Začínáme na Šumpersku. Třeština, velký pozor na silnici. Rozlitý olej, na místě hasiči a policie. Třeština. Svitavskou obec Květná, auto srazilo Daňka z Pomalte. D35 z Lipníka do Mohelnice, kilometr 241, porouchaná dodávka, neprůjezdný pravý jízdní pruh, odstavené auto na D1 mezi Lipníkem nad Bečvou a Hranicemi. Taky na D46 stojí auto za exitem Brodek u Prostějova. Policejní hlídky v Olomouci u podjezdu na D35 za exitem Křelov ve směru na Mohelnici. Na D46 stojí majáčky na exitu Prostějovich, na D1 u exitu Kroměříž Východ a v regionu Zábřehu, v Lípě, ve Skrchově a taky v Bystřičce. Šťastnou cestu.
4: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz. Nejlepší hudební výběr.

0: Sebastián Toulová na Rádiu Haná vysíláme a hrajeme třeba taky pro všechny pejskaře. Právě jsem narazila na zajímavý výzkum, o který se s vámi prostě musím podělit. Jestli spíte v posteli se svým psem a ráno se na něj mračíte, že vás v noci zase vzbudil, raději zadržte. Vědci z Torontské univerzity si na to posvítili a výsledek nás možná všechny překvapí. Sledovali spánek lidí i jejich psích parťáků a zjistili, že když se v noci začaly hýbat oba, v drtivě většině případů se jako první pohnul člověk. Takže to spíš vypadá, že v noci budíme my psy, ne oni nás. To byla zpráva ze zvířecího světa, o čem se píše tady u nás na Hané. Na to se mrkneme už za 20 minut. Za chvíli nejlepší hudební výběr, třeba DJ Bobo.
1: Nehádejte se doma, jestli vyrazíte na túru nebo do sauny. Na Dolní Moravě vyřešili obojí naraz. V novém Mellory Aqua and Spa najdete největší wellness na českých horách. 7 saun, parní lázně a pro odvážné 3 tobogány i obřího vodního mamuta. Od pondělí 12. do pátku 16. října rozdáváme na Rádiu Haná každé ráno po 8. hodině volné vstupy na rodinnou jízdu i neomezenou romantiku pro dva. Naše ráno je top! Poslouchejte a nechte se rozmazlovat. Nápověda k soutěži a víc info na www.melory.cz.
2: Objevte Mellory Aqua and Spa na Dolní Moravě. Vodní svět s tobogány, vyhřívané bazény a působivý saunový svět s výhledy na hory. Více na Mellory.cz.
3: Písničky na přání.
4: Novinky Rádia Haná.
3: Vzkaz přímo do studia.
4: To je aplikace našeho rádia přímo do vašeho mobilu.
3: Na Google Play nebo Apple Store.
4: Stahujte,
3: poslouchejte, užívejte.
2: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Montblanc a prémiové smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetiahodinky.cz.
5: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
6: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na NN.cz. NN. Na vás záleží.
0: Na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Mělutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na Ticketlife.cz.
7: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky, drůbeží výběr, 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
9: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
10: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
9: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
11: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
12: Přímo bychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
11: A co je Chytrárt?
12: Kdyby ses nachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
11: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
13: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
2: Tady je Rádio Haná.

0: Hledáš školu, která se přímo specializuje na pomáhající profese a má v regionu skvělé jméno? Přihlas se na obor sociální činnost na Střední škole sociální péče a služeb v Zábřehu. V odborném a přátelském prostředí tě naučíme vše od psychologie a komunikace až po praktické pečovatelské dovednosti. Čekají tě souvislé praxe v reálných zařízeních, exkurze i zajímavé školní projekty. Získaná maturita ti otevře dveře do dětských domovů, stacionářů, domovů pro seniory i k návaznému studiu na vysokých školách. Staň se žádaným odborníkem s velkým srdcem. Podívej se na ssspzabřeh.cz. Udělej první krok k profesi, která dává smysl. Řemeslo žije a poctivá práce je cool. Pojď studovat obor sociální činnost.
1: Posloucháte Rádio Hana. Dopit tuhle ikonickou melodii neznal Arabelin prsten, který plní přání. A pokud máte taky jako já tenhle seriál nakoukaný a rádi se na něj podíváte, třeba ještě i dnes, na Rádiu Hana pro vás máme tip, kam se za Arabelou vydat. A nejen to, zjistili jsme pro vás taky další důležité zprávy z Hany. Tak tady jsou.
2: O čem se píše?
3: Ahoj a dobrý den, díky, že nás posloucháte. Teď a tady přehled toho, o čem se píše na regionálních webech. Hranice na nohou kvůli střelbě, která byla jen drogovou vizí. Jak píše Olomoucký report, na Jaselské ulici manévrovala policie kvůli hlášení, že někdo střílí ze střechy po lidech. Ukázalo se, že oznamovatel byl těžce sjetý pervitinem. Skončil na záchytce a za poplašnou zprávu mu hrozí až 3 roky natvrdo. Svitavský Deník informuje o zpěvačce Karolíně Soukupové, která po koncertě na Svitavském náměstí odzbrojila porotu Superstar autorskou písničkou pro babičku. Vyspívala si zlatý tiket a míří dál. Kroměříž pobláznil Mach a Šebestová nebo seriálová Arabela. Městský web kroměříž.eu zve na oslavy 100 let rodáka Miloše Macourka. Čekají vás výstavy pohádkových kostýmů, koncerty a další akce skvělé do konce tohoto roku. S námi víte, o čem se píše. Krásné pondělí a stále super poslech.
4: Víme, o čem se píše.
2: Rádio Hana.
5: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůně čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
6: Implantologické centrum Gumcare v Olomouci rozšiřuje kliniku a přijímá nové pacienty. Nabízíme dentální hygienu, implantáty i bělení zubů. Najdete nás na Palackého v budově magistrátu. Svítíme modře. Navštivte gumcare.cz.
7: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
8: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
7: Dnes musíte vybrat.
8: Mám tady pro vás předvýběr a
7: rozšíříme
8: dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
7: Ale je to na vás.
9: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
10: Ti kyberšmejdi zase nikdy nespí, ale pan Prokoukl taky ne. Když si nejsi jistý, klikni na panprokoukl.cz. Pomůže, poradí, kyberšmejda odhalí. Ve dne v noci. Panprokoukl.cz. Bezpečný je zdarma, pro tebe, prostě pro všechny. Tvůj štít proti kyberpodvodům, panprokoukl.cz. Olomoucký kraj a policie dávají stránce panprokoukl.cz 12 bodů z 10.
11: www.podlahypoker.cz. Jsme firma, kterou těší, že šlapete po její práci. Stylový vzhled vaší podlahy vám zaručí firma Podlahy Poker v Olomouci Slavonině, Zolova 24. Po naší práci šlapete již od roku 1990.
12: Rybáři Tovačov vás zvou tento víkend na tradiční výlov hradeckého rybníka. Od božího rána kromě zajímavé podívané a bohatého programu pro vás budou připraveny rybí speciality z českého kapra, tolstolobika, štiky, amura, pstruha a dalších chutných sladkovodních ryb. Objednali jsme hezké počasí, tak dojeďte na výlov hradeckého rybníka do Tovačova.
13: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
14: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohouš samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
15: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
4: Rádio Hana.
16: Nejlepší hudební výběr.

0: Na Rádiu Haná nám právě dospíval Elton John jeho hit Nikita a málo kdo ví, že jsme v téhle písničce slyšeli i další velice známý hlas. Back vokály pro tenhle single totiž naspíval slavný britský zpěvák George Michael, kterého v našem vysílání mimo jiné hrajeme taky. Podobné legendy jsou pro vás připraveny i po 15. hodině. Pojďme se na to mrknout.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Chystá se na vás Krištof a jeho Život je krásný.
3: Život je krásný.
0: Život bude krásný, i když nám zaspívají Jonas Brothers. Hodinku nám pak otevřou a háči. Než to rozjedeme, jsou tady pro vás naše zprávy, máme je dříve než ostatní a to ve 14 hodin a 56 minut, tak jdeme na to.
4: Nově v Olomouci. E-shop Globus. V říjnu navíc od pondělí do středy. Doprava zdarma. Nakupujte pohodlně online na globusonline.cz.
5: Bude 15 hodin.
4: Hezké odpoledne.
5: Zprávy Rádia Haná.
6: Děkujeme, že jste si nás naladili. Neseme vám další várku informací. Na kole jezdíme střízlivý a podle dopravních předpisů. To ale nedělal cyklista, kterého v pátek v Olomouci odchytla hlídka městské policie na ulici Volkerova. Všimla si ho, když přejel přes blikající železniční přejezd.
7: Strážníci dotyčného zastavili v křižovatce ulic Volkerova a Zamenhofova. Z první komunikace byl zdechu cyklistik cítit.

0: U Litovel se utká o post Marek Ošťádal a Martin Škurek a v obvodu Přerov se střetne Jakub Navařík s Petrem Vránou. Mrkneme i do druhého kola senátek ve Zlínském kraji. Tam postoupili v obvodu Zlín Tomáš Goláň a Ivo Mitáček a v obvodu Uherské Hradiště se o senátní křeslo utká Josef Bazala s Jiřím Vašicou. Druhé kolo voleb do třetiny senátu se koná 16. a 17. října. Sport. Mrkneme se na aktuální světový tenisový žebříček žen. Nikola Bartuňková se po účasti v semifinále na turnaji v Pekingu posunula na své životní 29. místo a v žebříčku českou jedničkou zůstává na 7. příčce olomoucká rodačka Karolína Muchová.
1: Počasí.
2: Víme, jak bude. Čeká nás ryze podzimní týden. Teplotní maxima nám nepřekročí 16 stupňů. Noci budou opravdu chladné, ve vyšších polohách nám může rtuť teploměru spadnout až k bodu mrazu. Zpátka na sobotu se přes naše území přežene studená fronta, v celé republice nám zaprší a usadí se taky chladný vzduch. O víkendu by nám tak mohl přijít výrazný teplotní pokles.
3: Nová automička IMO u OC Hana v Olomouci vedle benzínky Tesco. Mytí za 5 minut, otevřeno každý den od 8 do 20 hodin. IMO, máme otevřeno.
1: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci jezdíme bez nehod. Pozor si ale dáme na policejní hlídku, a to konkrétně na Mrštíkově náměstí. Pomáhají a chrání taky na D46 na exitu Prostějov centrum, na D1 na výjezdu Kroměříž západ a třeba na D35 na trase Mohelnice Olomouc před exitem Křelov. Nohu z plynu dáme taky na D1 na trase Přerov Ostrava před exitem Hranice. Je tady překážka na silnici. Tudy raději pojedeme opatrně. To bylo naše dopravní info. Po další nejpozději za hodinku.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
4: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Lepší hudební výběr.

0: S vámi Rádio Haná. Chcete si užít hory i perfektní relax v sauně? Na Rádio Haná vám to rádi dopřejeme. Hrajeme o vstupy do toho největšího horského wellnessu a to úplně zadarmo. Až do pátku rozdáváme každé ráno lístky jak pro rodiny, tak pro páry na romantiku ve dvou. Stačí ladit ranní vysílání na Rádio Haná a výhra může být třeba zrovna vaše. Podrobnosti a pravidla najdete na našem webu radiohana.cz. Co dalšího můžeme podniknout kromě wellnessu, na to se mrkneme už do 20 minut. Na vlnách Rádia Haná.
1: Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí.
2: Každé všední dopoledne po deváté.
1: Jedině na Rádiu Haná.

0: www.hana.cz. Facebook Rádia Haná. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Haná. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Malos Holice uvádí příběh. Před 100 lety malá dílna. Dnes jméno, které zná svět. Naše generátory pohánějí nemocnice, letiště i ropné plošiny od Evropy až po Afriku. Na Hané máme domov, ve světě své místo. A teď hledáme právě vás. Malos Holice. Silná tradice, jistá budoucnost. mls.cz.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
4: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
5: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
6: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
5: No nekecej.
6: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
7: Vaše cesta začíná u Motomorava, jediného autorizovaného prodejce vozů Citroen a Opel, Brněnská 57, Olomouc.
8: Kdo spoří, má za 3? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4 000 korun. UniCredit Bank.
9: Fíha, sousede, to je to nový kargo.
10: Jo, jo.
9: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
10: Co mě zrovna napadne?
11: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kedy Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kedy Cargo. Prostor pro vaše plány.

0: To byl song Can't Stop Loving You na rádiu Hana. Krátce po půl čtvrté pro vás máme taky naše aktuální dopravní informace. Pojďme se na ně mrknout. Doprava. Víme totiž, jak se jezdí tady. V Olomouci nám hlásíte odstavené auto na krajnici v ulici u podjezdu. Počítáme taky s tím, že lidi začínají pomalu jezdit z práce a taky v některých ulicích hustší provoz. Třeba v ulici Pavlovická, Hodolanská, Velkomoravská nebo třeba Švajcarova. Provoz máme obnovený v Litomyšli v ulici Moravská. Další dopravní info pro vás budeme mít do půl hodinky.
1: Rádio Hana. Víme, co chtějí řidiči slyšet a pomůžeme vám v nouzi. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
3: Rádio Hana.

0: S rádiem Haná se nudibát nemusíte, hrajeme vám parádní pecky, i pro vás hlídáme ty nejlepší akce, no pojďme se na to mrknout.
1: Rádio Haná.
2: Kam vyrazit?
0: Světové šanzóny od Edith Piaf nebo Marlene Dietrich, ale taky songy od Hany Hegerové nám v olomouckém kině Metropol zaspívá Renáta Dressler už tuto středu od 19 hodin. V olomouckém S-klubu bude pokáč, a to i s kapelou. Těšíme se už ve čtvrtek. Cestovatelská přednáška Extrémní Indonésie nás čeká v Hranicích ve středu od 18 hodin v Zámeckém klubu. V Pádle v Horce chystáme pak palačinkové hody. Budou se konat o víkendu 17. a 18. října. Oba dny vždy od 11 hodin. Tak co zaujalo vás?
2: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí.
1: Rádio Haná.
2: Jsme partneři nejlepších akcí v regionu. akce@radiohana.cz.
3: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým I a dvojitým B.cz.
4: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
5: To jsi slyšela, že Pepin má o 4 centiáky větší průměr než picař od vedle.
6: No nekecej, 4 centiáky navíc? To musím hned vyzkoušet.
5: Neváhej a přesvědč se i ty na pepinovapizza.cz, protože 4 centiáky ty už fakt poznáš. Pepinova pizza. Na velikosti prostě záleží.
7: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
8: Ahoj, tady Domča z čokoládovny Troubelice. Zvu vás na náš tradiční jarmark v sobotu 17. října. Můžete se těšit na spoustu dobrot, regionální výrobky a zábavu pro děti. Přijďte ochutnat pravou čokoládu. Tak v sobotu 17. října v čokoládovně v Troubelicích.
9: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
10: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
11: Rybářství Horák Nová Dědina pořádá tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova. Pestrý hudební program, možnost zakoupení živých ryb, bohatá rybí tombola, rybí speciality a zábavné atrakce. Od pátku 16. do neděle 18. října od 9 hodin. Tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova.
2: Rádio Haná.

0: Patříme k sobě, to nám zpívá Olga Lounová, my, Rádio Hana, a nejlepší hudební výběr taky patříme k sobě. Hrajeme vám žhavé novinky, lety prověřené hity i písničky, se kterými si zabroukáte pěkně hezky česky. A budeme v tom pokračovat i po čtvrté hodině.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Těšit se můžeme třeba na Šrouby a Matice od Mandraže.

0: aktuální čas je 15 hodin a 57 minut.
1: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
2: Bude 16 hodin.
0: Hezké odpoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
3: Aktuální informace pro vás, ať máte přehled. S kolem se do tramvaje nechodí. Teď už to ví i muž, který se v neděli pokusil nastoupit do tramvaje s bicyklem na Havlíčkově ulici v Olomouci. Na prohřešek proti přepravnímu řádu ho upozornila řidička tramvaje. Na toto začal cyklista své kolo rozčilením rozmontovávat

0: vedoucí. Zaskočená lupička ještě chvíli postávala a pak po neúspěšném pokusu o přepadení trafiky odešla s prázdnou. Událost se obešla bez zranění a v zápětí po ženě začala pátrat policie.
1: I hned se rozběhlo pátrání po pachatelce a do dvou dnů se podařilo 32-letou ženu podezřelou z uvedeného jednání odhalit a zadržet. Skončila na služebně, kde jí bylo sděleno obvinění ze zvlášť závažného zločinu loupež, za který lze dle trestního zákoníku uložit až 10letý trest odnětí svobody.
0: Vysvětluje za policii komisařka Miluše Zajícová. Předáním Nobelovy ceny za ekonomii dnes skončil týden Nobelových cen. Prestižní cenu za přínos celému světu obdrželi američtí vědci Robert Hall a Michael Woodward. A to za cestu, jak mohou vlády a banky tlumit hospodářské výkyvy za pomocí úroků a daní. Sport. Přerovská tenisová hvězda Linda Nosková si poranila levé lítko a musí vynechat důležitý turnaj WTA v čínském Wuhanu. Wimbledonská šampionka se chce co nejdříve zotavit a být v pořádku na blížící se turnaj mistryň.
2: Počasí. Víme, jak bude. K večeru by nám mělo oblačnosti začít částečně ubývat. Čekáme jasnou až polojasnou noc. Slunce nám dneska zapadne v 18 hodin a 7 minut. Pokud dnes plánujete pozdější návrat domů, raději si do tašky přibalte svetr. Teploty během noci mohou spadnout až k nule. Přijít mohou i četné přízemní mrazíky. Úterý přes den čekáme slunečno s teplotou do 14 stupňů. Doprava. Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci jezdíme bez nehod, jen se nám do kolem 16:15 v některých ulicích štosuje, jak jezdí lidi z práce. Hustší provoz máme v Pavlovické, Divišově, Hodolanské, Velkomoravské nebo třeba Švajcarově. Opatrně projíždíme na D55C na trase Přerov Olomouc, na exitu Velký Týnec. Je tady na krajnici odstavené auto. Podobnou situaci řešíme taky na D1C na trase Ostrava Přerov za exitem Bělotín. Tady to hlídá i policie. Policejní hlídky nám hlásíte taky na D35 na okruhu Olomouce u benzinky OMV, na průtahu v Mohelnici, ve Zlíně na třídě 3. května a taky v Přerově v ulici Kujetínská. Tak jeďte opatrně a dál s naším rádiem.
3: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz. Nejlepší hudební výběr.

0: Top osobnosti kraje. Hostem u mikrofonu je Petr Vrána a my se ptáme, kdyby k vám do Přerova přijel známý ze zahraničí, který tam v životě nebyl, na jaké místo byste ho vzal?
1: Tak mně se něco podobného stalo, protože já Přerov vždycky obhajuji před lidmi, kteří v Přerově nikdy nebyli, ale mají nějaké povědomí o Přerově, jako že to třeba není moc pěkné město. A já jsem teďka přesvědčoval jednoho kolegu z Prahy, že Přerov je fajn a se někdy zastaví. A on se skutečně zastavil. Takže já jsem ho vzal do Přerova na Horní náměstí, vzal jsem ho do Michalova. Šli jsme podél řeky Bečvy, podívali jsme se k přerovskému tenisu a myslím, že byl teda velmi příjemně překvapen. Takže to jsou místa určitě, kde bych nějakého návštěvníka a ze zahraničí jsem, ještě když jsem dělal zahraniční obchod v rámci anorganické chemie, tak jsem těch návštěvníků tam měl poměrně hodně a všichni byli překvapení a Přerov se jim líbil.
0: Říká Petr Vrána. Děkujeme.
2: Rádio Haná. Přejeme odpoledne na jich.

0: Na rádiu Hná vám parádně hrajeme, taky vás ale rádi informujeme, že jsme my Češi milovníci masa, to je známá věc, zvládáme ale údajně zabodovat i se zeleninou. V evropském žebříčku nejlepších zeleninových jídel se do první padesátky dostaly hned dva české pokrmy. Na skvělém 39. místě skončila naše poctivá fazolová polévka a o pár příček níž bodují karbanátky, třeba v jejich zeleninové verzi z květáku nebo cukety. Pokud tedy zrovna přemýšlíte, co si udělat dobrého k večeři, tady máte dvě prověřené inspirace. No, pohodové pondělí odpoledne vám přeje Rádio Hana, které vám hraje nejlepší hudební výběr. Za chvíli třeba Neil Horan.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Umění pomáhá. Přijďte do studia G21 v Olomouci na benefiční aukci uměleckých děl pro mobilní hospic Nejste sami. Celý říjen můžete obdivovat díla desítek umělců a vydražit si svého favorita. Výtěžek podpoří domácí paliativní péči. Celý říjen studio G21. Více na Nejste sami EU.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Právě teď v KIK. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
6: Olomoucký report CZ.
7: Pořád se něco děje.
6: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
8: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
7: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
9: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
10: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
11: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
10: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
12: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Tady je Rádio Hana.

0: Ladíte Rádio Hná, hrajeme vám do práce, do dílny, do auta, ale třeba taky na zahrádky. Pro všechny zahrádkáře, kteří teď právě musí hrabat listí. Věděli jste, že ho nemusíme jenom nosit na kompost nebo do hnědé popelnice? Kolegyně Lea pro nás má tip, jak můžeme takové spadané listí vlastně využít.
1: Rádio Hná, životní styl.
2: Podzim už se vybarvuje, jak má, a s ním přichází i tradiční zahradnická otázka. Co udělat se vší tou spadanou nádherou ze stromu? Než hned vytáhneme hrábě a pytle, máme pro vás pár tipů. Listí totiž nemusí být jen přítěž, ale skvělý pomocník. Když ho přihrneme ke kmenům stromů nebo na trvalkové záhony, vytvoříme přírodní peřinu, která ochrání kořeny před mrazem. Listí funguje taky jako útočiště pro ježky a hmyz. A pokud ho nasypeme do kompostu, získáme na příští rok to nejlepší hnojivo. Díky, že si s námi užíváte podzim v plné parádě. Třeba i na zahrádce, kde už listí nezavazí, ale pomáhá.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v pondělí odpoledne.
3: Hledáte stabilní zaměstnání s jistotou příjmu a možností růstu? Ve správě silnic Olomouckého kraje najdete zázemí, kde si váží odvedené práce a podporují profesní rozvoj. Správa silnic Olomouckého kraje nabízí pestrou škálu pracovních příležitostí. Ať už jste zkušený řidič, technik nebo hledáte administrativní pozici, pošlete životopis a přidejte se k týmu, který se stará o bezpečné a plynulé cesty. Pozice na webu Správa silnic Olomouckého kraje.
4: Rybáři Tovačov vás zvou tento víkend na tradiční výlov hradeckého rybníka. Od božího rána kromě zajímavé podívané a bohatého programu pro vás budou připraveny rybí speciality z českého kapra, tolstolobika, štiky, amura, pstruha a dalších chutných sladkovodních ryb. Objednali jsme hezké počasí, tak dojeďte na výlov hradeckého rybníka do Tovačova.
5: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
6: Ale jo, furt, už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
7: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
6: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
5: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
6: No, to určitě.
8: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým V, CZ.
9: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
10: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
1: Rádio Hana. Přejeme od

šaty, kapelník je připraven. Vyšel v jednu, je půl pátý, za pár hodin končí den. Všechno stojí, všechno padá, na posledním podlaží, stejně máš ho.

0: práce před 5. hodinou, možná někdo z vás vaří vodu na čaj o 5, někdo právě myje hrnek po odpolední kávě, možná zrovna jedete z práce, ať už děláte cokoliv, my vám k tomu hrajeme ten nejlepší hudební výběr. Pojďme si dát malou ochutnávku toho, co nás po 17. hodině vlastně čeká.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Zaspívá nám kapela Slza.

0: a z krabičky zlatých hitů vytáhneme Bananarama. Máme tady prostě pro každého něco, a to i pro ty, co chtějí mít přehled o tom, co se děje na Hané. Máme pro vás naše zprávy, a to dříve než ostatní. Je 16 hodin a 55 minut.
1: Nově v Olomouci. E-shop Globus. V říjnu navíc od pondělí do středy. Doprava zdarma. Nakupujte pohodlně online na globusonline.cz.
2: Bude 17 hodin.
1: Hezké odpoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
3: Přinášíme vám další informace. Pojďte si poslechnout, co pak se děje. I nadále čelíme v suchu, také v našem regionu. Hladina jezer Poděbrady u Olomouce klesla kvůli suchu zhruba o metr. Podle pamětníků jde o nejvýraznější úbytek vody za posledních 25 let, ale nejde o rekord, píše deník. A co ryby na jezerech Poděbrady u Olomouce? Rybáři tu zatím úhyn ryb kvůli suchu nezaznamenali. Díky silnému pramenu od Horky nad Moravou očekávají, že se stav hladiny do jara opět dorovná na původní úroveň. Přerovské sportovní kluby, kulturní organizace i nejrůznější spolky mohou od 12. do 19. října žádat o městské dotace pro rok 2027. Radnice mezi ně rozdělí více než 24 milionů korun, ze kterých drtivá většina poputuje právě na podporu sportu. Kdo peníze nakonec získá, o tom rozhodne přerovské zastupitelstvo nejpozději do konce února příštího roku. Únik dat po hackerském útoku na zákaznickou podporu řeší internetový supermarket Rohlík. Útočníci získali jména, e-maily i telefony klientů. Firma případ nahlásila úřadům a podniká kroky proti opakování úniku. Sport. Jiří Přívracký vyhrál na světovém poháru v Káhiře soutěž ve střelbě ze vzduchové pušky a připsal si první letošní triumf v seriálu. V napínavém finále porazil Švéda Markuse Macena o bod a jednu desetinu. Ve sportovní pistoli pak při své premiéře ve finále obsadila sedmé místo 21letá Viktorie Schindlerová.
0: Počasí. Teplé září, říjen se mračí. To je pronostika na tento měsíc. Září jsme měli nadprůměrně teplé a tak se nám to teď na obloze často mračí. Zítra tomu tak ale nebude. Zrovna v úterý očekáváme polojasno až jasno. Jen ráno se nám místy mohou objevit mlhy. Teploty se budou pohybovat mezi 10 až 14 stupni. Ve středu se nám ale zamračí a občas i zaprší. Odborníci předpovídají až 5 mm srážek.
4: Nová automička IMO u OC Hana v Olomouci vedle benzínky

0: Jirka. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: Rádiem Hana a naším nejlepším hudebním výběrem můžete vyrazit třeba i na procházku. Stačí nás pustit do sluchátek přes naší aplikaci. A aby se vám šlo opravdu pohodlně, hodí se mít nohy v suchu, říjen umí být pořádně sychravý a než vyrazíme do první podzimní plískanice, je lepší věnovat botám pár minut péče. Základem je správná impregnace. Suché a čisté boty nastříkáme ze vzdálenosti asi 20 cm, nejlépe ve dvou tenkých vrstvách. Ochranná vrstva pak vydrží déle a nepustí k nám ani kapku vody. Příjemnou procházku v teple a se skvělou muzikou to vám přeje Rádio Hana. Za chvíli třeba Mikael nebo Christina Aguilera.
1: Nehádejte se doma, jestli vyrazíte na túru nebo do sauny. Na Dolní Moravě vyřešili obojí naraz. V novém Mellory Aqua and Spa najdete největší wellness na českých horách. 7 saun, parní lázně a pro odvážné 3 tobogány i obřího vodního mamuta. Od pondělí 12. do pátku 16. října rozdáváme na Rádiu Hana každé ráno po 8. hodině volné vstupy na rodinnou jízdu i neomezenou romantiku pro dva. Naše ráno je top! Poslouchejte a nechte se rozmazlovat. Nápověda k soutěži a víc info na www.melory.cz.
2: Objevte Mellory Aqua and Spa na Dolní Moravě. Vodní svět s tobogány, vyhřívané bazény a působivý saunový svět s výhledy na hory. Více na Mellory.cz.
3: Rádio Hana. Jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme.
4: Rádio Hana.
3: Vaše věrné rádio.
2: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové Smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky.cz.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
6: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
7: Veď predsa je, že sa radovať smie.
6: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
8: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
6: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
9: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
10: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
9: Dnes musíte vybrat.
10: Mám tady pro vás předvýběr a
9: rozšíříme
10: výběr. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
9: Ale je to na vás.
11: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
12: Ahoj, tady Domča z čokoládovny Troubelice. Zvu vás na náš tradiční jarmark v sobotu 17. října. Můžete se těšit na spoustu dobrot, regionální výrobky a zábavu pro děti. Přijďte ochutnat pravou čokoládu. Tak v sobotu 17. října v čokoládovně v Troubelicích.
13: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Rádio Hana.
14: Dneska

0: Bananarama, její Venus z roku 1986, vy ladíte Rádio Hana. Když se řekne Rio de Janeiro, co se vám vybaví? Jasně, pro mnohé je to karneval, pro spoustu z nás ale taky ta velká socha Krista Spasitele, která se nad městem tyčí. No a právě dneska tahle socha slaví 95 let. A kdo další je dnešním oslavencem, to už pro nás zjistila Martina Kvítko v našem kalendáriu.
1: Rádio Hana, kalendárium.
2: Je pondělí, je 12. října. Krištof Kolumbus nám právě dnes v roce 1492 objevil Ameriku. A narozeninovou náladu má od rána například australský herec Hugh Jackman alias Wolverine a nebo také televizní moderátor Karel Voříšek. Karle, dobrý den a všechno nejlepší.
3: Ano, dobrý den, tak rád jsem přišel už jenom proto, že to nemáme od sebe daleko.
2: A k svátku dneska popřejeme všem Marcelům. Význam tohoto jména prý můžeme přeložit jako malý bojovník nebo malý válečník. A hlavně pro každého Marcela tady dneska máme naši sváteční hymnu.
4: Tady je sváteční hymna pro každého Marcela.
5: Tohle jméno se vyvinulo z římského Marcellus,

0: pořádně oslavujte. Všechno nejlepší k svátku.
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůně čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
4: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
5: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
6: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
7: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
8: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
9: Rybáři Tovačov vás zvou tento víkend na tradiční výlov hradeckého rybníka. Od božího rána kromě zajímavé podívané a bohatého programu pro vás budou připraveny rybí speciality z českého kapra, tolstolobika, štiky, amura, pstruha a dalších chutných sladkovodních ryb. Objednali jsme hezké počasí, tak dojeďte na výlov hradeckého rybníka do Tovačova.
10: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
11: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
1: Rádio Haná, nejlepší hudební výběr.

0: chvíli nám odbije 6. hodina na rádiu Honá. Plujeme na vlnách toho nejlepšího hudebního výběru. Pouštíme vám české pecky, zahraniční novinky i lety prověřené hity. Náš playlist vás prostě dostane. Pojďme se mrknout, co pro vás chystáme dál.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Opět Radeček a jejich romantický smyčce. Připomínám, že každé pondělí máme Tomáše Poláka, právě zpěváka z kapely Opět a Radeček, na našem vysílání a vypráví nám o tom, jaké to je vystupovat ve Stardance. No a dalším, který nám tady zaspívá, bude třeba Harry Styles. Z osmdesátek si pak vytáhneme Vem. To všechno hned po zprávách, ty vám posíláme dříve než ostatní. Máme 17 hodin a 55 minut.
3: Bude 18 hodin.
1: Hezký podvečer.
3: Zprávy Rádia Hana.
4: Je tu přehled toho, o čem se právě mluví. Začneme na Olomoucku. Hasiči dostávali auto z řeky Moravy. Do ní vjela v pátek řidička u Bladce na Olomoucku. Z vody se dokázala dostat sama, ale vyvázla s podchlazením. Její auto ovšem odnesl proud a pak se potopilo na dno. Hasičtí potápěči vyprošťovali potopené auto z řeky Moravy 2 dny. Zásah komplikovalo bahno, špatná viditelnost i příkré břehy. Znečištění řeky od auta zabránily norné stěny. Okolnosti nehody jsou dál v šetření. Rakovina prsu je stále nejčastějším zhoubným onemocněním. Přes 100 000 žen prevenci odkládají. Prostějovská nemocnice se proto zapojila do kampaně Růžový říjen a vyzývá k včasnému objednání na mamograf. Koncesionářské poplatky nekončí. Platit za Českou televizi a rozhlas budeme i po novém roce. Vládou slibované zrušení poplatků se odsouvá a s převodem financování veřejnoprávních médií na stát nepočítá ani návrh rozpočtu na rok 2027. Avizované zrušení koncesionářských poplatků pro ČT a ČRO se nepodařilo stihnout. Zda financování veřejnoprávních médií přejde na stát během příštího roku nebo až od ledna 2028, zůstává otázkou, píší Novinky.cz.
3: Sport.
4: Fotbalový brankář Marek Kalina opustil Českou fotbalovou asociaci. Reagoval tak na přísný trest etické komise, která mu za účast v korupční kauze zakázala činnost na 20 let a udělila pokutu 500 000 korun. Odvolací komise proto musela probíhající řízení s tímto hráčem přerušit.
3: Počasí.
0: Víme, jak bude. Čeká nás ryze podzimní týden. Teplotní maxima nám nepřekročí 16 stupňů. Noci budou opravdu chladné, ve vyšších polohách nám může rtuť teploměru spadnout až k bodu mrazu. Zpátka na sobotu se přes naše území přežene studená fronta, v celé republice nám zaprší a usadí se taky chladný vzduch. O víkendu by nám tak mohl přijít výrazný teplotní pokles.
3: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci jezdíme bez nehod. To už se ale nedá říci na Šumpersku na cestě mezi Mohelnicí a Studenou Loučkou. Srazil se tu nákladňák s osobákem. Silnice je uzavřená, dopravu tam řídí policie. Omezení by mohlo trvat až do 9:30 večer. Pokud tudy budeme chtít jet, musíme to vzít přes Mírov. Hlásíte nám taky policejní hlídky, stojí na D55 mezi exity Otrokovice Sever a Hulín Východ, ve Zlíně v ulici Mezilesí, v Olomouci v ulici Pavlovická a taky na průtahu v Postoupkách. Přejeme vám pohodovou cestu.
3: Rádio Hana.

0: Na Rádiu Haná vysíláme a hrajeme třeba taky pro všechny pejskaře. Právě jsem narazila na zajímavý výzkum, o který se s vámi prostě musím podělit. Jestli spíte v posteli se svým psem a ráno se na něj mračíte, že vás v noci zase budil, raději zadržte. Vědci z Torontské univerzity si na to posvítili a výsledek nás možná překvapí. Sledovali spánek lidí a jejich psích parťáků a zjistili, že když se v noci začaly hýbat oba, v drtivé většině případů se jako první pohnul člověk. Takže to spíš vypadá, že v noci budíme spíš my, psy. Ne oni nás. To byla zpráva ze zvířecího světa do toho tanečního světa. Za Tomášem Polákem se mrkneme už za 20 minut.
1: Implantologické centrum GumCare v Olomouci rozšiřuje kliniku a přijímá nové pacienty. Nabízíme dentální hygienu, implantáty i bělení zubů. Najdete nás na Palackého v budově magistrátu. Svítíme modře. Navštivte gumcare.cz.
2: MLS Holice uvádí příběh. Před 100 lety malá dílna. Dnes jméno, které zná svět. Naše generátory pohánějí nemocnice, letiště i ropné plošiny od Evropy až po Afriku. Na Hané máme domov, ve světě své místo. A teď hledáme právě vás. MLS Holice. Silná tradice, jistá budoucnost. mls.cz.
0: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
4: Rybářství Horák Nová Dědina pořádá tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova. Pestrý hudební program, možnost zakoupení živých ryb, bohatá rybí tombola, rybí speciality a zábavné atrakce. Od pátku 16. do neděle 18. října od 9 hodin. Tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova.
5: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
6: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
5: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
7: Zlato, co máš dneska v plánu?
8: No přece všechno.
9: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.

karton na burek, a taký porcelán. Som modrý, mám cibulka, mám tapety parmazán. 5 kilo heráku, lebo džinsy, Calvin Klein. Tak, zdá, že to není štěstí, ale...

0: pihovanec. In the prachy si zej nekoupí.
1: I pondělní večer si užíváte s rádiem Haná. O víkendu nám odstartovala 14. řada Stardance, ve které letos reprezentuje Moravu náš oblíbený Tomáš Polák z kapely Opět a Radeček. My už ho máme na lince a vyspovídáme ho z prvních čerstvých dojmů z tanečního parketu. Přejeme vám příjemný poslech na vlnách rádia Haná.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Tomíno, Opět a Radeček a Stardance. Tak Tome, v sobotu jsme tobě a Adrianě drželi palce. Tak se přiznej, co ty, držel jsi ten správný rytmus?
4: Ahoj Kvítko, zdravím tebe, přeju všem krásný den a moc děkuju všem, co mi drželi pěsti v prvním díle Stardance. Vy jste mi drželi pěsti, já mohu snad říct, že jsem držel celkem rytmus v rámci toho prvního tance, to znamená v rámci čači. A tak to bylo možná i to jediné, co se mi vlastně povedlo. No tak ne, já si myslím, že toho bylo samozřejmě víc a měl jsem taky obrovskou radost. Z toho, už jenom z toho, že jsme od začátku až do konce vydrželi, že jsem nevypadl z choreografie, že jsem nevypadl z kroku, protože to je pro mě něco jako vylézt v plavkách na Mount Everest. Já jsem opravdu nikdy dřív netancoval. Takže to, že jsem se od začátka srpna doteď byl schopen naučit celou čaču a máme vlastně ještě další dva tance už připravený, tak to je pro mě něco jako zázrak. Já si to nesmírně užívám, proto ta euforie, kterou jsem tam předvedl, bylo to strašně spontánní, protože ze mě to všechno nějak tak spadlo. To, že ta dvouměsíční dřina přece jenom nějaký smysl měla z toho, že jsem to úplně nepokazil, protože mimochodem já jsem to na všech předchozích zkouškách dopletl a dvakrát jsme se dokonce nedostali ani ke konci skladby. A teď se mi to povedlo, během přímého přenosu se mi to povedlo nejlíp, jak se mi to povedlo za celý ty dva měsíce, a to do toho počítám nesčetně pokusů ve zkušebnách a i právě na výstavišti, kde přímý přenos potom probíhá. Takže já jsem byl opravdu strašně šťastný a ten tlak, který tam byl na mě vyvíjen a na nás všechny vlastně, tak jsem nějakým způsobem zvládl a mám z toho obrovskou radost a moc jsem si to užil. Chci poděkovat své taneční partnerce Adriance za to, že mě takhle připravila, aspoň tak, že jsem to mohl teda dokončit, a děkuju všem fanouškům a divákům za podporu a především posluchačům.
3: Říká Tomíno z kapely Opět a Radeček, kterému letos fandíme ve Stardance.
4: Těšte se na další tanec, určitě se koukejte v sobotu a hlavně si to stejně jako já pořádně tuhle tu skvělou soutěž, tenhle ten skvělý pořád užívejte. Mějte se moc fajn všichni a opatrujte se.
3: Tak Tome, díky a ať se daří.
2: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
5: Hledáte stabilní zaměstnání s jistotou příjmu a možností růstu? Ve správě silnic Olomouckého kraje najdete zázemí, kde si váží odvedené práce a podporují profesní rozvoj. Správa silnic Olomouckého kraje nabízí pestrou škálu pracovních příležitostí. Ať už jste zkušený řidič, technik nebo hledáte administrativní pozici, pošlete životopis a přidejte se k týmu, který se stará o bezpečné a plynulé cesty. Pozice na webu Správa silnic Olomouckého kraje.
6: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
7: Slyšel jsi, že Pepin slaví 20 let a přifoukl pizzu o 4 cm?
8: 4 cm? To ani nepoznáš!
7: Pozor! 4 cm jsou 28,34% pizzy navíc! To už fakt poznáš! Otestuj to i ty na pepinovapizza.cz. Pepinova pizza. Na velikosti prostě záleží.
9: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
10: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
11: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla. Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
9: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
10: No, to určitě.
12: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým I a dvojitým V, CZ.
5: IM je stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IM je stavby, když chcete, aby se opravdu stavilo.
13: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
14: Ti kyberšmejdi zas ani nikdy nespí, ale pan Prokoukl taky ne. Když si nejsi jistý, klikni na panprokoukl.cz. Pomůže, poradí, kyberšmejda odhalí. Ve dne v noci. Panprokoukl.cz. Bezpečný je zdarma, pro tebe, prostě pro všechny. Tvůj štít proti kyberpodvodům, panprokoukl.cz. Olomoucký kraj a policie dávají stránce panprokoukl.cz 12 bodů z 10.
15: www.podlahypoker.cz. Jsme firma, kterou těší, že šlapete po její práci. Stylový vzhled vaší podlahy vám zaručí firma Podlahy Poker v Olomouci Slavonině, Zolova 24. Po naší práci šlapete již od roku 1990.
2: Tady je rádio.

0: po 19. hodině nepolevíme a nabídneme další super hity v nejlepším hudebním výběru. Přejeme klidný poslech vaší věrné Hané a víme, jak bude zítra. Rádio Hana.
1: Počasí.
2: Víme, jak bude v úterý na Olomoucku i jinde v regionu. Slunce nám vyjde v 7 hodin a 9 minut. Ráno a dopoledne se sice může stále na Hané držet mlha a nízká oblačnost, odpoledne už se ale těšíme na jasnou až polojasnou oblohu. Rtuť teploměru vyleze až ke 14 stupňům. Ve středu pak čekáme i o trochu tepleji, to už se nám ale budou honit mraky a přidá se i občasný déšť.

0: Rádio Hana.
1: Přejeme večer na jedničku.
2: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou. A včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou. Všude barvy jsou, splývají naše těla.

0: Příjemný pondělní večer vám dělá Rádio Haná. Chcete si užít hory i perfektní relax v sauně? Na Rádio Haná vám to rádi dopřejeme. Hrajeme o vstupy do toho největšího horského wellnessu, a to úplně zadarmo. Až do pátku rozdáváme každé ráno lístky jak pro rodiny, tak pro páry na romantiku ve dvou. Stačí ladit ranní vysílání na Rádio Haná a výhra může být vaše. Podrobnosti a pravidla najdeme na webu radiohana.cz. Teď už nejlepší hudební výběr, no a do 20 minut taky přehled, o čem se píše.
1: Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí.
2: Každé všední dopoledne po deváté.
1: Jedině na Rádiu Haná.
2: Ruky expresní sklad v Šumperku u Sefran.cz. To jsou střechy bez čekání. Nejrychlejší cesta ke střešním materiálům. Doprava do domu. www.sefran.cz. Rádio Haná.
1: Jsme online na radiohana.cz.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Umění pomáhá. Přijďte do studia G21 v Olomouci na benefiční aukci uměleckých děl pro mobilní hospic Nejste sami. Celý říjen můžete obdivovat díla desítek umělců a vydražit si svého favorita. Výtěžek podpoří domácí paliativní péči. Celý říjen studio G21. Více na nejstesami.eu.
4: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
5: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
6: Veď predsa je, že sa rádovať smie.
5: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
7: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
5: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
8: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
9: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
10: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
11: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
9: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
1: Tady je Rádio

0: Díky, že pondělní večer trávíte s naším rádiem Haná. My už teď otevřeme přehled toho nejdůležitějšího z našeho regionu. Bleskově projdeme témata i události, o kterých se aktuálně mluví a píše na lokálních webech. Pohodlně se usaďte, jdeme na to. Do 20 minut se taky můžeme těšit na naše 80ky v 8.
1: O čem se píše?
2: Ahoj a dobrý den, díky, že nás posloucháte. Teď a tady přehled toho, o čem se píše na regionálních webech. Hranice na nohou kvůli střelbě, která byla jen drogovou vizí. Jak píše Olomoucký report, na Jaselské ulici manévrovala policie kvůli hlášení, že někdo střílí ze střechy po lidech. Ukázalo se, že oznamovatel byl těžce sjetý pervitinem. Skončil na záchytce a za poplašnou zprávu mu hrozí až 3 roky natvrdo. Svitavský Deník informuje o zpěvačce Karolíně Soukupové, která po koncertě na Svitavském náměstí odzbrojila porotu Superstar autorskou písničkou pro babičku. Vyspívala si zlatý tiket a míří dál. Kroměříž pobláznil Mach a Šebestová nebo seriálová Arabela. Městský web kroměříž.eu zve na oslavy 100 let rodáka Miloše Macourka. Čekají vás výstavy pohádkových kostýmů, koncerty a další akce skvělé do konce tohoto roku. S námi víte, o čem se píše. Krásné pondělí a stále super poslech.
3: Víme, o čem se píše.
1: Rádio Haná.
3: Přejeme večer.

0: Radio Hanna. Hudební novinka Rádia Hanna.
1: Právě teď.
0: Právě teď.

0: Milovníci osmdesátek, připravte se, teď je vaše chvíle. Na rádiu Haná startují osmdesátky v 8. Celá hodina toho nejlepšího, co nám tahle legendární hudební dekáda nadělala. Čekají nás Double, Milli Vanilli, Lionel Richie, Heaven 17, Chicago, Kool & The Gang nebo třeba Tina Turner. Zkrátka playlist, který bychom si na kazeťáku pouštěli pořád dokola, dokud by z toho nepraskla páska. Takže otáčejte volume doprava, protože tohle to bude jízda.
1: Rádio Haná.
2: Milujeme osmdesátky.

0: na scéne No Name O2 Arena.
1: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
2: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
3: Rádio Hana.
4: Nejlepší hudební výběr.

0: O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
1: Rádio Haná.

0: Rádio Hana.
1: Šéf hudby komentuje nejlepší bondovky všech dob. Je to Berger, Mike Berger, a má povolení vysílat.
2: Píše se rok 1989 a my tu máme sametové nálady a na světě je další bondovka. Brzy po svatbě je žena Felixe Leitra zavražděna a Felix je znetvořen svým úhlavním nepřítelem, narkobaronem Francem Sanchezem. James Bond se vydává pomstít svého starého přítele a dokonce ignoruje příkaz od M, který mu odejímá licenci na zabíjení. Odtud také motiv celého filmu a písně License to Kill, tedy povolení zabíjet. V hlavní roli Timothy Dalton. Jeho prarodiče byli varietní umělci a jeho táta pracoval v reklamním průmyslu. Když mu bylo 16, v jednom londýnském divadle zhlédl inscenaci Macbetha a v tu chvíli se mladý Timothy Dalton rozhodl, že se stane hercem. Timothy měl pokračovat bondovkou Property of Lady, ale špatné reakce na povolení zabíjet vedly k řadě spekulací i k ukončení série a tak vznikla asi nejdelší, tedy 6letá pauza mezi bondovkami, během které Dalton od Bonda odešel.
1: Nejlepší bondovky všech dob, právě teď na Hané.
2: Zpívá americká gospelová diva Gladys Maria Knight a dává jasné bondovské hudební razítko s nápisem Povolení zabíjet, License to Kill. A já vydávám povolení dát volume doprava.
1: Nejlepší bondovky všech dob posloucháte na rádiu Hana právě teď.

0: Nejlepší hudební výběr.
1: Bylo 21 hodin.
0: Rádio Hana.
2: Milujeme devadesátky. Get real with the people on the dance floor.

0: osmdesátek se přenášíme o pár let dál. Na rádiu Hana startují 99, takže se vracíme do poslední dekády minulého milénia. Těšit se můžeme na opravdové legendy. Mariah Carey, UB40, Bon Jovi, R.E.M., Celine Dion, Britney Spears nebo třeba Paul McCartney. Prostě to nejlepší z devadesátek pěkně pohromadě. Tak si to pojďme společně užít a klidně si u toho připomeňme i své tehdejší taneční kráce.
1: Devadesátky v 9.
2: Rádio Hana.

0: WhatsApp Rádia Haná. 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky. 37 742 627. WhatsApp Rádia Haná.
1: Rádio Haná. Baví nás bavit vás. I v pondělí.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Je pondělí, je 12. října. Krištof Kolumbus nám právě dnes v roce 1492 objevil Ameriku. A narozeninovou náladu má od rána například australský herec Hugh Jackman alias Wolverine a nebo také televizní moderátor Karel Voříšek. Karle, dobrý den a všechno nejlepší.
2: Ano, dobrý den, tak rád jsem přišel už jenom proto, že to nemáme od sebe daleko.
1: A k svátku dneska popřejeme všem Marcelům. Význam toho to jména prý můžeme přeložit jako malý bojovník nebo malý válečník. A hlavně pro každého Marcela tady dneska máme naši sváteční hymnu.
0: Rádio Haná, kalendárium.
3: Tady je Rádio Haná.

0: Víte, že hudba uvolňuje stres a napětí a ovlivňuje naši náladu? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
1: Rádio Haná.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: rána. Šéf hudby komentuje nejlepší bondovky všech dob. Je to Berger, Mike Berger a má povolení vysílat.
1: Agent 007 dostává záhadný odkaz z minulosti, který ho přivede na stopu známé zločinecké organizace. Postupně rozplétá složitou pavučinu lží, aby nakonec odhalil děsivou pravdu o Spectre. Tak začíná bondovka roku 2015 a já vás vítám u našeho speciálního songu, který vám za chvilku přednese anglický zpěvák a textař Samuel Frederick Smith, který v roce 2013 pozbíral dokonce dvě ocenění Brit Critics Choice Awards. No a bondologové tvrdí, že se jedná o vůbec nejslabší bondovský song všech dob. Jestli to tak je, zdali se vám líbí, anebo vám vysoké tóny sama Smitha přijdou jako velké umění, to už nechám na vás. Zajímavostí určitě je, že Bond Daniel Craig nosí na ruce i v téhle bondovce značkové švýcarské hodinky a právě slavná švýcarská značka na podzim roku 2015 připravila speciální limitovanou edici hodinek 300 Spectre a bylo jich vyrobeno přesně 7007 kusů.
0: Nejlepší bondovky všech dob, právě teď na Hané.
1: Při natáčení filmu to docela jiskřilo, protože Monica Bellucci, která se v roce 2013 rozvedla s Vincentem Caslem, tak se rozvedla proto, že jí podváděl s francouzskou Leou Sedů. No a všichni tři ve filmu samozřejmě hrají. Volume doprava, bondovka Spectre a Sam Smith, Writings on the Wall.
0: Nejlepší bondovky všech dob posloucháte na rádiu Hana právě teď.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Tomino, opět Radeček a Stardance. Tak Tome, v sobotu jsme tobě a Adrianě drželi palce. Tak se přiznej, co ty? Držel jsi ten správný rytmus?
2: Ahoj Kvítko, zdravím tebe, přeju všem krásný den a moc děkuju všem, co mi drželi pěsti v prvním díle Stardance. Vy jste mi drželi pěsti, já mohu snad říct, že jsem držel celkem rytmus v rámci toho prvního tance, to znamená v rámci čači. A tak to bylo možná i to jediné, co se mi vlastně povedlo. No tak ne, já si myslím, že toho bylo samozřejmě víc a měl jsem taky obrovskou radost. Z toho, už jenom z toho, že jsme od začátku až do konce vydrželi, že jsem nevypadl z choreografie, že jsem nevypadl z kroku, protože to je pro mě něco jako vylézt v plavkách na Mount Everest. Já jsem opravdu nikdy dřív netancoval. Takže to, že jsem se od začátka srpna doteď byl schopen naučit celou čaču a máme vlastně ještě další dva tance už připravený, tak to je pro mě něco jako zázrak. Já si to nesmírně užívám, proto ta euforie, kterou jsem tam předvedl, bylo to strašně spontánní, protože ze mě to všechno nějak tak spadlo. To, že ta dvouměsíční dřina přece jenom nějaký smysl měla z toho, že jsem to úplně nepokazil, protože mimochodem já jsem to na všech předchozích zkouškách dopletl a dvakrát jsme se dokonce nedostali ani ke konci skladby. A teď se mi to povedlo, během přímého přenosu se mi to povedlo nejlíp, jak se mi to povedlo za celý ty dva měsíce a to do toho počítám nesčetně pokusů ve zkušebnách a i právě na výstavišti, kde přímý přenos potom probíhá. Takže já jsem byl opravdu strašně šťastný a ten tlak, který tam byl na mě vyvíjen a na nás všechny vlastně, tak jsem nějakým způsobem zvládl a mám z toho obrovskou radost a moc jsem si to užil. Chci poděkovat své taneční partnerce Adriance za to, že mě takhle připravila, aspoň tak, že jsem to mohl teda dokončit a děkuju všem fanouškům a divákům za podporu a především posluchačům.
1: Říká Tomino z kapely Opět a Radeček, kterému letos fandíme ve Stardance.
2: Těšte se na další tanec, určitě se koukejte v sobotu a hlavně si to stejně jako já pořádně tuhle tu skvělou soutěž, tenhle ten skvělý pořád užívejte. Mějte se moc fajn všichni a opatrujte se.
1: Tak Tome, díky a ať se daří.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. Tohle je Rádio Haná.

0: Je tu přehled toho, o čem se právě mluví. Začneme na Olomoucku. Hasiči dostávali auto z řeky Moravy. Do ní vjela v pátek řidička u Blatce na Olomoucku. Z vody se dokázala dostat sama, ale vyvázla s podchlazením. Její auto ovšem odnesl proud a pak se potopilo na dno. Hasičtí potápěči vyprošťovali potopené auto z řeky Moravy 2 dny. Zásah komplikovalo bahno, špatná viditelnost i příkré břehy. Znečištění řeky od auta zabránily norné stěny. Okolnosti nehody jsou dál v šetření. Výsledky komunálních voleb v České republice jsou potvrzené. Schválila je v pondělí státní volební komise. Po jejich úterním vyhlášení ve sbírce zákonů poběží od 14. října, tedy od středy, 10-denní lhůta pro podání soudních stížností proti výsledkům. Koncesionářské poplatky nekončí. Platit za Českou televizi a rozhlas budeme i po novém roce. Vládou slibované zrušení poplatků se odsouvá a s převodem financování veřejnoprávních médií na stát nepočítá ani návrh rozpočtu na rok 2027. Avizované zrušení koncesionářských poplatků pro ČT a ČRO se nepodařilo stihnout. Zda financování veřejnoprávních médií přejde na stát během příštího roku nebo až od ledna 2028, zůstává otázkou, píší Novinky.cz. Sport. Dva tenisty prostějovského klubu jsme sledovali v pondělí na turnaji ATP v Šanghaji. Duel třetího kola hrál Jiří Lehečka a prohrál 1-2 na sety se Španělem Chodarem. Na turnaji skončil i Dalibor Svrčina, který padl 0-2 s Rusem Medveděvem.
1: Počasí. Víme, jak bude v úterý na Olomoucku i jinde v regionu. Slunce nám vyjde v 7 hodin a 9 minut. Ráno a dopoledne se sice může stále nahané držet mlha a nízká oblačnost, odpoledne už se ale těšíme na jasnou až polojasnou oblohu. Rtuť teploměru vyleze až ke 14 stupňům. Ve středu pak čekáme i o trochu tepleji, to už se nám ale budou honit mraky a přidá se i občasný déšť.
2: Nejlepší hudební výběr. Byla půlnoc.

0: Johana. Jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme. Rádio Hana. Vaše věrné rádio.
1: Rádio Hana.
0: Číslo 1 v Olomouckém kraji.

0: Šéf hudby komentuje nejlepší bondovky všech dob. Je to Berger, Marek Berger a má povolení vysílat.
1: Když James Bond před několika lety likvidoval s agentem 006 sovětskou továrnu na biochemické zbraně, netušil, že se s účastníky téhle destruktivní mise opět po létech setká. Bývalý velitel vojenské ochranky generál Urumov teď tvoří výkonný tandem se smrtelně nebezpečnou nymfomankou Xenií, a to není Dáda Patrasová, a oba jsou na výplatní listině ruské mafie. Bondovka Zlaté oko, tedy Golden Eye, je z roku 1995. Hlavní role Pierce Brosnan. Pierce je z rozvrácené britské rodiny. Než se stal hercem, dělal opravdu mnoho šílených povolání. Asi to nejšílenější, které vybírám z toho svého seznamu, je polikač ohně. Určitě si pamatujete slavnou petrohradskou scénu, když Bond jede tankem městem. Takže tank, ve kterém James Bond, tedy Pierce Brosnan, se řítí přes celý Petrohrad, je opravdu upravený ruský tank T-55. Mimochodem, stejný tank se objevuje také v 6. epizodě 7. série seriálu Červený trpaslík.
0: Bondovky nahané. Protřebat, nemíchat. Volume doprava.
1: Zpěv dnes obstará rocková babička Anna May Balog, tedy Tina Turner, švýcarská rocková hvězda i herečka, jedna z nejpopulárnějších hvězd 80. let 20. století s opravdu nezaměnitelným hlasem. Rok 95, Tina Turner, Zlaté oko, Golden Eye.
0: Nejlepší bondovky všech dob posloucháte.

každej se s ním na čas rozloučí. Pravidlo je, o co víc máš rád.

Někdy jsem daleko, pak blíž, někdy jsme rub a líc. Někdy slyším tikat hodiny, co už roky nechtějí jít. Někdy tě mám ve svém těle od pondělí.

0: Rádio Haná.
1: Kohouti jsou malí páni, i psenka řídí kokrhání.
2: Než zakokrhá první ranní kohout, je tu noční směna Rádia Haná. Svěží hity pro všechny, kteří nechtějí nebo nemohou spát. Připojte se k noční směně i dnes jedině na Hané. Jedině na Hané. Jedině.